0: nezákonné deportace a nucené přesuny ukrajinských dětí do Ruska na převýchovu. Sankce vůči jednotlivcům spočívají v zákazu cestování do Evropské unie a zmrazení majetku. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Jak uvedli meteorologové, Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy kolem 25 stupňů. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. V dohrávce pátého kola hokejové extraligy padla jediná branka. Sparta tak doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Gól vstřelil v 25. minutě Beránek. Utkání sledovalo víc než 13 400 diváků. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Frodl. Pražané i po druhém domácím startu v sezóně zůstávají bez bodu. Úterý bude slunečné a teplé. Čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Voda v Kohoucích v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Obsah olova ve vodojemu už je sice v limitu, nevyhověl ale pondělní ranní vzorek z Máslovic. Naopak v Zahájí opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Omezení v oblasti se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolena voda objevily minulý týden. Od čtvrtka tam není možné vodu používat k pití a vaření. Podle hygieniků při náhodném napití nehrozí negativní dopad na zdraví. V Plzni a Lesicích vzniká nový samoobslužný gondolový most. Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce přes řeku Mži propojí cyklostezky z krajského města směrem na západ na město Touškov a Bdeněves. Takzvaný transbordér bude tvořit betonový nosník, na kterém bude zavěšený koš pro cestující. Náměstek plzeňského primátora Aleš Toler říká, že kromě dopravního propojení půjde i o atrakci pro turisty.
2: Že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálu se dostanou z jednoho břehu na druhý.
1: S kompletním dokončením projektu se v Plzni a Lesicích počítá příští rok v červnu. Polská armáda přitvrdí, piloti stíhaček a vrtulníků začnou sestřelovat všechny objekty, které proniknou do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska. Polská strana už nebude předmět identifikovat, oznámilo to ministerstvo obrany. Polské letouny tak přejdou z mírového standardu a nově budou smět likvidovat případné drony nebo střely okamžitě. Jde o další krok Varšavy k posílení obrany schopnosti Polska, které je členem Evropské unie i NATO. Polsko kvůli hrozbě z Ruska poslední roky mohutně posiluje armádu. Před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě. U nás to bude 11 dnů. Je zatím svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
3: Rozdíl v počte prázdninových dní mezi Českom a Slovenskom se postupně zvětšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské děti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny a potom je tu sviatok všetkých svätých, takzvané dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského voľna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti večer odehrají druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým doma nastoupí proti Anglii. V sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou český tým podlehl v Praze Chorvatsku 1-2. V nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude Česko ještě větším outsiderem. Oba týmy ale mají poměrně velkou marotku a z nominace jim vypadla řada opor. Zápas Česko-Anglie začne v pražském Edenu ve 20:45. Den bude slunečný a teplý, čekáme převážně jasno, přechodně polojasno s teplotami kolem 22 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková.
1: Z Plumlovské přehrady se kvůli suchu stala atrakce. Kvůli poklesu hladiny se z vody vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady téměř před 100 lety. Stará hráz vede napříč přehradou a v těchto dnech se stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž. Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod hladinou, láká lidi z širokého okolí. Přehrada se tak dá přejít suchou nohou téměř přes celou šířku. Silnice první třídy mezi Přerovem a nájezdem na D1 bude měsíc zavřená. Důvodem je oprava vozovky. Práce začínají dnes a týkají se úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov-Jih. Objížďky povedou po silnicích nižších tříd.
2: Kromě toho budou moci motoristé využít také dálnici D1 a mimoúrovňové křižovatky na exitech 278 a 282. V plánu je oprava vozovky, ve které odborníci odhalili trhliny. Kromě položení nového povrchu se tam vyčistí i odvodnění a doplní značky, včetně části svodidel. Úplná uzavírka zrychlí práce a zvýší bezpečnost dělníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerovsko.
1: Drony dopravily do ukrajinského okupovaného města Olešky potraviny a léky. Uvedla to ukrajinská armáda. Město leží na frontové linii u řeky Dněpr, která odděluje ruskou a ukrajinskou armádu. Olešky jsou pod ruskou okupací od roku 2022. Žijí tu asi ještě 2000 lidí, včetně zhruba 50 dětí. Všechny Rusko drží už měsíce bez dodávek jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obyvatelům Olešek brání v odchodu z města. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států.
3: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
1: Evropská unie se také rozhodla trestat únosy ukrajinských dětí. Uvalila sankce na 10 osob a 17 subjektů, které jsou odpovědné za systematické nezákonné deportace a nucené přesuny ukrajinských dětí do Ruska na převýchovu. Sankce vůči jednotlivcům spočívají v zákazu cestování do Evropské unie a zmrazení majetku. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Jak uvedli meteorologové, Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy kolem 25 stupňů. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. V dohrávce 5. kola hokejové extraligy padla jediná branka. Sparta tak doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Gól vstřelil v 25. minutě Beránek. Utkání sledovalo víc než 13 400 diváků. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Frodl. Pražané i po druhém domácím startu v sezóně zůstávají bez bodu. Úterý bude slunečné a teplé. Čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Telegram s adresou Svět.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Voda v Kohoucích v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Obsah olova ve vodojemu už je sice v limitu. Nevyhověl ale pondělní ranní vzorek z Máslovic. Naopak v Zahájí opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Omezení v oblasti se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolena voda objevily minulý týden. Od čtvrtka tam není možné vodu používat k pití a vaření. Podle hygieniků při náhodném napití nehrozí negativní dopad na zdraví. V Plzni Malesicích vzniká nový samoobslužný gondolový most. Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce přes řeku Mži propojí cyklostezky z krajského města směrem na západ na město Touškov a Bdeněves. Takzvaný transborder bude tvořit betonový nosník, na kterém bude zavěšený koš pro cestující. Náměstek plzeňského primátora Aleš Toler říká, že kromě dopravního propojení půjde i o atrakci pro turisty.
1: Že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálu se dostanou z jednoho břehu na druhý.
0: S kompletním dokončením projektu se v Plzni Malesicích počítá příští rok v červnu. Polská armáda přitvrdí, piloti stíhaček a vrtulníků začnou sestřelovat všechny objekty, které proniknou do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska. Polská strana už nebude předmět identifikovat, oznámilo to ministerstvo obrany. Polské letouny tak přejdou z mírového standardu a nově budou smět likvidovat případné drony nebo střely okamžitě. Jde o další krok Varšavy k posílení obrany schopnosti Polska, které je členem Evropské unie i NATO. Polsko kvůli hrozbě z Ruska poslední roky mohutně posiluje armádu. Před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě. U nás to bude 11 dnů. Je zatím svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
2: Rozdíl v počtě prázdninových dní mezi Českom a Slovenskom se postupně zvětšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské děti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny a potom je tu sviatok všetkých svätých, takzvané dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského volna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti večer odehrají druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým doma nastoupí proti Anglii. V sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou český tým podlehl v Praze Chorvatsku 1-2. V nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude Česko ještě větším outsiderem. Oba týmy ale mají poměrně velkou marotku a z nominace jim vypadla řada opor. Zápas Česko-Anglie začne v pražském Edenu ve 20:45. Den bude slunečný a teplý. Čekáme převážně jasno, přechodně polojasno s teplotami kolem 22 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné her, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztrácí charakter.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Zpráv vás vítá Jiřina Součková. Z Plumlovské přehrady se kvůli suchu stala atrakce. Kvůli poklesu hladiny se z vody vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady téměř před 100 lety. Stará hráz vede napříč přehradou a v těchto dnech se stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž. Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod hladinou, láká lidi z širokého okolí. Přehrada se tak dá přejít suchou nohou téměř přes celou šířku. Silnice první třídy mezi Přerovem a nájezdem na D1 bude měsíc zavřená. Důvodem je oprava vozovky. Práce začínají dnes a týkají se úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jich. Objížďky povedou po silnicích nižších tříd.
2: Kromě toho budou moci motoristé využít také dálnici D1 a mimoúrovňové křižovatky na exitech 278 a 282. V plánu je oprava vozovky, ve které odborníci odhalili trhliny. Kromě položení nového povrchu se tam vyčistí i odvodnění a doplní značky, včetně části svodidel. Úplná uzavírka zrychlí práce a zvýší bezpečnost dělníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerovsko.
1: Drony dopravily do ukrajinského okupovaného města Olešky potraviny a léky. Uvedla to ukrajinská armáda. Město leží na frontové linii u řeky Dněpr, která odděluje ruskou a ukrajinskou armádu. Olešky jsou pod ruskou okupací od roku 2022. Žijí tu asi ještě 2000 lidí, včetně zhruba 50 dětí. Všechny Rusko drží už měsíce bez dodávek jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obyvatelům Olešek brání v odchodu z města. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států.
3: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
1: Evropská unie se také rozhodla trestat únosy ukrajinských dětí. Uvalila sankce na 10 osob a 17 subjektů, které jsou odpovědné za systematické nezákonné deportace a nucené přesuny ukrajinských dětí do Ruska na převýchovu. Sankce vůči jednotlivcům spočívají v zákazu cestování do Evropské unie a zmrazení majetku. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Jak uvedli meteorologové, Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy kolem 25 stupňů. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. V dohrávce pátého kola hokejové extraligy padla jediná branka. Sparta tak doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Gól vstřelil v 25. minutě Beránek. Utkání sledovalo víc než 13 400 diváků. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Frodl. Pražané i po druhém domácím startu v sezóně zůstávají bez bodu. Úterý bude slunečné a teplé. Čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme úterní ranní vysílání tady na rádiu Český impuls. 29. září přeji pohodové vstávání, jsem Adam Kořica. A teď už muzika let 60. až 80. Jirka Korn, písnička Ještě tě mám plnou náruč.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po 6. za malou chvíli nahrávka Holky z Gimplu v podání Vítězslava Vávry.
3: Dnes na Českém impulzu.
2: Písničky od vody, tak ty nás čekají v rámci naší první ranní úterní hudební dvojce, více prozradím po 6:30. Karla Šípa zastihneme v dabingovém studiu, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hmalou v 16:15. Cestovatel Jirka Kolbaba je zdatný fotograf, co by doporučil začátečníkům, uslyšíme o 14:30. Teď už tady na rádiu Český impuls Vítězslav Vávra. Dobré ráno.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé naše další hity 60. až 80. čeká nás Lenka Dusilová společně se skupinou Čechomor, písnička Proměny. Úterý 29. září, zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí. Začínám sbírat na čísle 734-787-981. Píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasické SMSky. Těším se na naši spolupráci.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 29. září, po půl sedmé, další muzika let 60. až 80. Naďa Urbánková, písnička Prázdný expres, také zaspívá Petr Rezek, ze všeho nejdřív Michal David, nahrávka Největší z nálezů a ztrát. Teď už ale nejnovější zprávy a taky počasí, předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno. Žáci z pražské školy v Újezdě nad Lesy i dnes zůstávají kvůli nákaze salmonelou doma. Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o svržení Babišovy koaliční vlády. Milion chvilek v Praze demonstroval proti vládě a vybízel k účasti v nadcházejících volbách. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. A české fotbalisty čeká v Praze druhý zápas pod španělským trenérem Deniou proti Anglii. No a dnes bude jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Úterní ráno 29. září máme po 6:30. Představte si, že v tento den roku 1960 vodohospodáři na jeden den uzavřeli koryto Vltavy. Začali tak napouštět novou vodní nádrž Orlík. A nás teď v rámci této události čekají písničky od vody. Nabídnu Petru Černockou nahrávku Pouštím po vodě proutí a pak nás také nemine duet Tam za vodou v Rákosí Evy Pilarové a Valdemara Matušky. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené úterní ráno. Blíží se nám 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Hana Zagorová, Petr Kotwald a taky Standa Hložek, písnička Můj čas ze seriálu Sanitka. Olda Říha z Katapultů prý svojí muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc prozradí zítra v 11:30 v hudebním kalendáři, který bude o písničce Katapult. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Šetř potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesním, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Dobré ráno. Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo minulý týden zažívací potíže po tom, co jídelna připravila oběd z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí. Vedení školy chce do té doby dokončit hygienická a bezpečnostní opatření a zajistit stravování. Škola ale řeší také potíže se zajištěním personálu. I učitelé se totiž jídlem otrávili. Ředitel Libor Skala v pátek připustil, že zvažuje rezignaci. Nejprve chce ale zajistit chod školy a věc dotáhnout podle svých slov do normy. Málo. Ve sněmovně bude pořádně rušno. Poslanci se dnes sejdou k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Koalice má v dolní parlamentní komoře pohodlnou většinu, pravděpodobně tak pokusu o svržení odolá. I tak se o to chce opozice pokusit. Podle předsedy ODS Martina Kupky je k tomu několik důvodů. Za hlavní označil výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, který má být 386 miliard korun.
3: Andrej Babiš potom sliboval, a to je druhý důvod, že vyřeší svůj střet zájmu. A konečně třetí závažný důvod je to, že ta vláda útočí na základní ústavní instituce České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš na schůzi vystoupí, argumenty opozice ale považuje za lživé. Vláda podle něho funguje dobře a jednotně. Další koaliční zástupci považují svolání schůze mimo jiné za předvolební exhibici. U hranic s Polskem spadl na Ukrajině dron. Podle polského ministra obrany Kamiše k narušení polského vzdušného prostoru nedošlo. Po odvolání poplachu se letouny vrátily na základnu a systémy protivzdušné obrany se vrátily do režimu sledování a pohotovosti. V této oblasti nejde tento měsíc o první případ. Například v polovině září byla poblíž hraničního přechodu Dorohusk-Jahodin zasažená čerpací stanice a železniční uzel. Českou fotbalovou reprezentaci čeká druhý zápas Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. O první body ve skupině bude usilovat i Anglie, která na úvod podlehla Španělsku 2-3. Český celek od rozdělení federace zvítězil v jediném z pěti vzájemných soubojů. Doma nicméně Angličany naposledy před 7 lety porazil. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20:45. A dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle objevovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno. Jak už bylo řečeno, česká fotbalová reprezentace dnes v pražském Edenu vyzve Anglii, no a my tady na rádiu Český impuls si uděláme v ranní tématu anglické ráno. Více už za malou chvíli, teď muzika let 60. až 80. úterý 29. září, Karel Zich, písnička Není všechno paráda. Dobré ráno.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Za 3 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte co nejpohodovější ráno s naší muzikou let 60. až 80. úterý 29. září. Dobré ráno, z Nivnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 6 stupňů, o 1 stupeň více 7. Má na teploměru paní Helča v Kraslicích, stejně jako paní Dáša v Mítěši pod Řípem. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy sbírám na našem WhatsAppu, nebo můžete napsat klasickou SMSku, číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Úterní ranní impulzovic Krabička nabídne Petra Spáleného skladbu Dáma při těle. Více nám prozradí, okomentuje zpěvačka Petra Janů, a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ráno tady na rádu Český Impuls bude anglické, protože česká fotbalová reprezentace dnes večer v pražském Edenu nastoupí právě proti Anglii. Je to zápas jako řemen, hraje se v rámci Ligy národů, výkop je ve 20 hodin 45 minut. No a my si tady na rádiu Český Impuls uděláme tak trochu anglické ráno. Co máte rádi na Anglii? Máte rádi anglickou hudbu Beatles, Queen, Elton John, skupina Rolling Stones? Co vám jako první naskočí, když se řekne Anglie? Co anglické jídlo? Fish and chips, anglická snídaně, čaj o páté. Máte nějaký oblíbený britský seriál nebo film, herce? 604 111 211, první reakce zhruba za takových 7 minut.

0: Dobré ráno, úterý 29. září, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. Dnes večer, prosím vás, čeká české fotbalisty velký zápas. Česko hraje doma s Anglií v pražském Edenu a to v rámci Ligy národů. A i když Anglie dorazí do Prahy, tak my si dnes tady na našem rádiu tak trochu uděláme anglické ráno. Mě zajímá, co máte rádi na Anglii, co podle vás dala světu a co stojí za to tam zažít, co vám jako první naskočí, když se řekne Anglie. Máte rádi anglickou hudbu Beatles, Queen, Elton John, Rolling Stones, co anglické jídlo, fish and chips, anglická snídaně, čaj o páté. Máte nějaký oblíbený britský film, seriál nebo herce? A jak podle vás dopadne dnešní zápas? Výkop je ve 20 hodin 45 minut.
1: Dobré ránko, tak když se řekne Anglie, tak mě naskočí čaj s mlékem.
2: Když jsem sbíral všechno, co má anglickou vlajku, pak jsem zjistil, že to má každej a začal jsem sbírat mimo ně a sbírám ji do dneška a už mi je 56 let a hrozně mi to baví.
0: Určitě sbírejte i nadále, stejně jako já sbírám vaše další reakce do ranního tématu. Zajímá mě, co máte rádi na Anglii, muziku, seriály, filmy, herce. Máte rádi anglickou hudbu, máte nějaký oblíbený anglický zvyk, třeba čaj o páté, fish and chips, anglická snídaně, co anglické jídlo, 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď už si hrajeme.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy!
10: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno 29. září. Za malou chvíli Marcela Holanová, písnička Žárlím, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Voda v oblasti Odolena voda stále není pitná, vzorek z Máslovic nevyhověl. Ve stovkách knihoven dnes začíná 30. roční kampaně Týden knihoven s besedami či autorským čtením. Ministr vnitra Metnar dnes představí plán na zvyšování platů u bezpečnostních sborů. Počet potvrzených případů eboli v Kongu překročil hranici 8000 a hokejisté Sparty zůstávají doma bez bodu. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. A dnes bude většinou jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Knihách vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Z písniček Petra Spáleného mám nejraději ty, které aranžoval na přelomu 60. a 70. let jeho bratr Jan. Mám ráda kapely s dechovými nástroji a Jan Spálený pro ně dokázal v době Apollo Beatu vymýšlet tak originální aranžmá, že člověk okamžitě věděl, kdo to hraje. Bylo to prostě úplně jiné než ostatní. A k tomu ten líný, pohodářský hlas. Když jsem začínala amatérsky zpívat, tak jsem písničky jako Dáma při těle, Plakalo baby nebo Bylo fajn. Strašně ráda poslouchám.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, úterý 29. září, blíží se 8. hodina. Dnešní ráno je anglické, to byly zvony z Big Benu a mě zajímá, co máte rádi na Anglii vy, co podle vás dala světu a co stojí za to tam zažít, co vám jako první naskočí, když se řekne Anglie. Máte rádi anglickou hudbu Beatles, Queen, Elton John, Rolling Stones, co anglické jídlo, fish and chips, anglická snídaně, čaj o páté, máte nějaký oblíbený britský film, seriál nebo herce a jak podle vás dopadne dnešní zápas Česko versus Anglie, výkop je ve 20 hodin 45 minut.
1: Anglie, Black Sabbath s vámi. Přátelé.
2: Samozřejmě, protože jsem starší člověk, no tak je to Queen, Freddie Mercury, Beatles a další skupiny, který pochází z Anglie a z mého ročníku. Jejte se krásně.
0: Anglická muzika, jasně, rozumím, taky mám rád. Dnes večer čeká české fotbalisty velký zápas. Česko hraje doma s Anglií v Lize národů. A když Anglie dorazí do Prahy, tak my si dnes tady na našem rádiu děláme tak trochu anglické ráno. Co vy Anglie? 604-111-211. Do zpráv celou do 8. Další hity let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Problémy s vodou v odoleně vodě trvají. Vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval nadlimitní množství olova. Informovali o tom středočeské vodárny. Koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda byly opakovaně pod hygienickým limitem. Včerejší ranní rozbor ale ukázal problémy v Máslovicích. Dva pozdější vzorky už limity splnily. Vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Voda tam ale zatím zůstává nepitná. Týká se to 12 obcí s asi 15 tisíci obyvateli. Kontroly a náhradní zásobování budou pokračovat také dnes. V zasažené oblasti je 39 cisteren s vodou. Mapu lidé najdou na webu vodáren. Naopak voda už je pitná v Zahájí, místní části Chorušic na Mělnicku. Opakované rozbory tam potvrdily nezávadnost. Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení. Jedním z možných zdrojů znečištění může být nedaleká skládka. Příčina ale potvrzená není. Češi milují slevy, nakupují v nich nejvíc z celé Evropské unie. Útraty za potraviny a drogérie při akcích dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců. Loni to bylo o 2% body méně. Obchodníci se snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky. Označují je za ceny v klidu nebo cenovou jistotu. To ale zákazníkům nestačí. Kvůli výhodné nabídce je ochotných vyměnit obchod 40% z nich. V akcích Češi nejčastěji pořizují kávu, máslo, olej a pivo. Slovensko láká nové turisty z celého světa. V Bratislavě evidují nárůst cestovatelů z Polska, Bulharska, Norska a ze skandinávských zemí. Znovu registrují také hosty z Izraele. I Vysoké Tatry hlásí silné léto. Počet návštěvníků tam stoupl o třetinu.
2: Slovensko oslovuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. V tomto roku má padnúť aj historický rekord. Môže za to takmer 40% nárast leteckých liniek do krajiny. V Bratislave majú silné zastúpenie aj cestovatelia z Británie, Nemecka, Česka, Španielska a Talianska. Pribudli seniori a rodiny s deťmi z juhu Európy. Nárast evidujú kúpeľné miesta i Tatry, najmä Liptov. Chodia tam znovu Česi, Poliaci, Maďari, ale aj turisti z Pobaltia. Jozef Baoko, Slovensko.
1: Hokejisté Sparty se doma dál trápí. V dohrávce pátého kola extraligy padli s Karlovými Vary 0-1. Západočechům Pražané podlehli po šesté z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. Dnes Spartu čeká další souboj, a to v Hradci Králové. A dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké úterní ráno. Svátek dnes slaví pánové se jménem Michal a Michal. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a další muzika let 60. až 80. se hrne na nás. Vítězslav Vávra, písnička Citronová holka.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls.

0: udělat to lásko vážně, relí poslední.
1: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Neratovic nám přeje paní Eva, která hlásí chladno 6 stupňů, ale jasno. Hezké ráno i vám, paní Evo, a dobré ráno z Jičínska hlásí pan Jiří, který naměřil 8 stupňů. Moc děkuji za spolupráci, přeji hezké ráno i vám. Číslo k nám je 734-787-981. Napište i vy, do jakého rána jste se probudili, napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Za malou chvíli tady na rádiu Český Impuls Dalibor Janda.
2: Dnes na Českém Impulsu.
1: Naše úterní další ranní hudební dvojce spojila muziku z roku 1980, více prozradím po 8:30, kterou z fotku z prodlouženého víkendu si necháte uloženou ve svých mobilech, klidně i foťácích, že? Protože dneska se opět zase foťáky vrací do módy a vidím stále víc lidí ve městě právě s foťáky a nejsou to úplně jako turisté. Jo, každopádně fotky z prodlouženého víkendu sbíráme na našem Facebooku www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. No a samozřejmě nás čeká i večerní program, než večer opět zahrajeme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trapská muzika. Na písničky z těchto hudebních žánrů se můžeme těšit po 19. hodině. 8:45, úterní ráno, 29. září a teď už Dalibor Janda, písnička Tisíckrát krásnější. Přeji pohodový poslech.

0: Dobré ráno, úterý 29. září, blíží se půl devátá, dnešní ráno je anglické, protože Anglie dorazí do Prahy, dnes večer čeká české fotbalisty velký zápas, Česko hraje doma v pražském Edenu s Anglií v Lize národů, výkop je ve 20 hodin 45 minut a já se ptám, co máte rádi na Anglii, co podle vás dala světu, co stojí za to tam zažít, co vám jako první naskočí, když se řekne Anglie, máte rádi anglickou hudbu, co anglické jídlo, fish and chips, anglická snídaně, čaj opáté, máte nějaké oblíbené britské filmy, seriály nebo herce a jak podle vás dopadne ten dnešní fotbal?
1: Určitě super fotbal, Premier League, že jo, vznik fotbalu jako takovýho v Evropě, no a pak ta strašná kuchyně, čaj s mlíkem, klasika, ale prostě ta kuchyně, to je hrozný, jako byl jsem v Anglii a nepochutnal jsem si.
2: Ze všeho anglického mám nejraději auta Rolls-Royce, Bentley, Vauxhall a nákladňáky Fordem.
0: No jasně, máte pravdu, málem bychom zapomněli i na britské automobilové značky, takže máme jídlo, muziku a samozřejmě tedy i automobilky. Co vy a Anglie, co se vám vybaví, když se řekne Anglie 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce a já už teď pouštím další hity 60. až 80. o půl deváté. Kolega Vítek Zábranský nabídne nejnovější zprávy.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Máme 8:30 Český Impuls Rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jiří Helekal, písnička od Žampionu k bedle a pak další muzika let 60. až 80. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě, úterý 29. září a ty máš pro nás takhle minutu po 8:30 nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno. Žáci z pražské školy v Újezdě nad Lesy dnes zůstávají kvůli nákaze salmonel.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života, u který 29. září přeji pohodové ráno. Na řadě je naše další ranní hudební dvojice a ta nám spojila muziku z roku 1980. Čeká nás Václav Neckář, skladba Podej mi ruku a projdeme Václavák a pak nás také neminou Bezinky a jejich Trojský kůň. Přeji pohodový poslech, máme za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9. hodina, úterý 29. září, do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským, naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Dnes večer čeká české fotbalisty velký zápas, Česko hraje doma s Anglií v Lize národů Anglie, kolebka fotbalu, takže se jedná o opravdový fotbalový svátek, který vypukne v pražském Edenu ve 20 hodin 45 minut a my jsme si dnes udělali takové anglické ráno. Ptal jsem se, co máte rádi na Anglii, co podle vás dala světu, co stojí za to tam zažít. Máte rádi anglickou hudbu Beatles, Queen, Elton John, Rolling Stones, co se vám jako první vybaví, když se řekne Anglie, co anglické jídlo, máte nějaký oblíbený britský film, seriál nebo herce a jak podle vás dopadne ten dnešní fotbalový zápas?
1: Londýn, první, co se mi vybaví, můj milovaný syn, žije tam více jak 15 let, v dubnu se oženil a když jsem tam za ním vlastně byla, teďkom dubnu na svatbě, tak jsem pochopila, proč miluje Anglii, proč miluje Londýn, takže to přibylo do mé lásky, no a moc se těším, protože tam budu jezdit za svými vnoučaty, až se narodí.
2: Když se řekne Anglie, pro mě je to film Láska nebeská a legendární taneček pana premiéra v podání Hugh Granta na schodech. Paráda, mějte se krásně.
0: Láska nebeská, jasná věc, blíží se nám Vánoce, takže tenhle ten film nás rozhodně nemine, taky se na něj těším. Já vám ještě stále přeji hezké ráno a do zpráv celou pouštím další muziku let 60. až 80.
3: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Letošní sucho zřejmě zdraží pitnou vodu, mohou za to vysoké teploty i rekordně nízký průtok řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu, navíc přibývá obcí, které jsou kvůli nedostatku tekutiny musí investovat do nových vodojemů a přípojek ke vzdáleným vodárenským řadům. A právě takové investice mohou zvedat ceny vodného a stočného. Kde a okolik přesně se lidé budou muset připlatit, bude podle České televize jasné nejpozději v prosinci. České korunovační klenoty letos vidělo zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout přes 51 000 návštěvníků. Výstava skončila včera v podvečer. 7 zástupců států, katolické církve a města Prahy se dnes znovu schází ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru a klenoty do ní opět uložili. O jejich každoročním vystavování rozhodl prezident Petr Pavel předloni. Alpští záchranáři bijí na poplach, tání ledovců v Alpách podle nich výrazně zhoršuje bezpečnost na turistických trasách. Jen v rakouských horách letos zaznamenali přes 2700 nehod, což je zhruba o 400 více než v posledních 10 letech. Přibylo hlavně pádů do ledovcových trhlin, a to až trojnásobně. Alpské spolky upozorňují, že za to může i změna klimatu, a vyzvali horolezce, ale i politiky k reakci. Chtějí, aby řešili příčiny klimatické změny. Česko dnes žije fotbalem, naše reprezentace večer v rámci Ligy národů vyzve dalšího giganta. Národní tým se utká v pražském Edenu s Anglií. Půjde o druhý zápas fotbalistů pod španělským koučem Deniou. Po čtvrteční porážce od Chorvatska je čeká ještě těžší výzva. Kapitán Ladislav Krejčí říká, že v zápase proti silné Anglii budou mít o motivaci postaráno.
2: Proti takovýmhle týmům a hráčům nemáte možnost hrát každý týden, nebo máte, ale už jenom na té top úrovni. A pokud se tam chceme dostat, tak pro nás skvělá příležitost ukázat, že můžeme se porovnávat s těmihle týmama a motivace každý zápas národním týmu.
1: Dnešní zápas začne na stadionu v pražském Edenu ve 20:45. A dnes bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se ještě můžou ojediněle objevit mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Naslyšenou opět za hodinu. Adam Kuřica, přeje hezké úterní dopoledne 29. září a tohle už je Richard Miller, písnička Štěstí je krásná věc.

karton na bolek, a taky porcelán.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pí.

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Minuta po 9:15 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Hana Urychová, skupina The Bluesman, písnička Nevidomá dívka. Úterý 29. září máme za sebou prodloužený víkend a zjišťujeme, kterou fotku právě z prodlouženou víkendu si necháte uloženou ve svých galeriích a budeme rádi, když nám ji ukážete i na našich facebookových stránkách, už je tam příspěvek. Paní Danča Berková píše menší úlovek na svatého Václava, paní Danča byla na houbách, tak nám vyfotila svůj úlovek, děkujeme za to. Koukám, že paní Pavlína Frelichová pracovala doma, nová, čistá, úžasná předsíň, tak taky děkujeme za krásnou fotku. Paní Miluše Vavříková navštívila krásnou květnou zahradu, taky děkujeme za povedenou fotku. Paní Hana Klasová se vyfotila na Modravě, kde je krásně, taky děkujeme za pěkný příspěvek a pan Pája Kopečný nám zachytil taky krásnou krajinu. Co vy, kterou fotku z prodlouženou víkendu si necháte uloženou ve svých galeriích? Ukažte nám ji www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli písnička Nevidomá dívka.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
7: Počkat, někdo ale chybí.
6: Vy!
7: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tři minuty po půl desáté, přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne, 29. září, doufám, že se máte fajn a já přidám další muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na Jiřího Schillingera, jeho velehit, písničku Holubí dům, také zaspívá Ivon Přenosilová nebo Petr Kotwald, na řadě ze všeho nejdřív Jana Kratochvílová, píseň Publikum tvé jsem já.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám, když tíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, úterní dopoledne 29. září, blíží se nám 10. hodina, do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli skupina Olympic, písnička Jasná zpráva. Dnešní ranní téma bylo po anglicku, dělali jsme si tak trochu anglické ráno, protože dnes večer čeká české fotbalisty velký zápas, utkají se s Anglií s kolébkou fotbalu, a to v rámci Ligy národů. Výkop je v pražském Edenu ve 20 hodin 45 minut. A mě zajímalo, co máte rádi na Anglii, co podle vás Anglie dala světu a co stojí za to tam zažít, co se vám jako první vybaví, když se řekne Anglie. Máte rádi anglickou hudbu Beatles, Queen, Elton John, skupina Rolling Stones, co anglické jídlo, fish and chips, anglická snídaně, čaj o páté, máte nějaký oblíbený britský film, seriál nebo herce?
1: Asi první, co se mi vybaví ve slově Anglie, je ty hrdiny piloti z RAF, co bojovali za druhé světové války.
2: Dobré ránko, tak když se řekne Anglie, tak mě naskočí čaj s mlékem.
3: Londýn, první, co se mi vybaví, můj milovaný syn, žije tam více jak 15 let. V dubnu se oženil a když jsem tam za ním vlastně byla, teďkon dubnu na svatbě, tak jsem pochopila, proč miluje Anglii, proč miluje Londýn, takže to přibylo do mé lásky, no a moc se těším, protože tam budu jezdit za svými vnoučaty, až se narodí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Škola v Pražském Újezdu nad Lesy zůstává ještě dnes zavřená. Dokončují tam hygienická a bezpečnostní opatření v souvislosti se salmonelózou, kterou se tam nakazily desítky lidí. Masarykova základní škola pokračuje v ředitelském volnu. Škola včetně kuchyně se dezinfikuje, vedení také zajišťuje náhradní stravování. Prodloužen víkend na to nestačil, volno tak mají děti ještě dnes. Problém je také nedostatek učitelů, i oni mají zdravotní problémy. Podle posledních informací by se žáci měli do lavic vrátit zítra. Mezi strávníky je na 360 nemocných, 50 lidí skončilo v nemocnici. U minimálně 22 lidí testy potvrdili salmonelózu. Hygienici situaci označili za epidemii. Příčinou zdravotních problémů byla vejce po minimálním datu trvanlivosti. Ředitel újezdské školy zvažuje rezignaci. Podle svých slov ale chce situaci dotáhnout do normálu. Škola už má na webu vyvěšen inzerát na nového vedoucího jídelny. Celý případ prověřuje policie. Další dva nesouvisející podněty řeší také Česká školní inspekce. V Trutnově hořelo v noci na dnešek ubytovna. V době požáru bylo v budově 17 lidí. Dva z nich hasiči z objektu zachránili po žebříku. Utrpěli ale zranění a skončili v nemocnici. Zbytek lidí ubytovnu opustil ještě před příjezdem hasičů. Požár dostali hasiči pod kontrolu zhruba po 3 hodinách. Následně kontrolovali a rozebírali konstrukce a dohašovali ohniska. Šternberg na Olomoucku má novou výjezdovou základnu pro záchranáře. Zázemí mají v okrajové části místní nemocnice. Stavby a vybavení stály 44 milionů korun.
2: Dosud vyjížděly vozy záchranářů ze stanice Vývavské ulici, která už ukončí provoz. Na novém místě mají zdravotníci kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům moderní medicíny a zároveň i lepší podmínky pro rychlé výjezdy za pacienty. Součástí základny je i fotovoltaická elektrárna se 4 desítkami panelů. Vyrobená elektřina přednostně pokryje potřeby stanice a případné přebytky bude možné sdílet v distribuční síti. Eva Panošová, Šternberg.
1: Většina českých dětí dostává kapesné ve věku od 8 do 17 let, jejich 87%. Nejčastěji jde o částku mezi 100 a 300 korunami měsíčně. Čtvrtina dětí pak hospodaří s částkou 300 až 600 korun. Zatímco o útratách mladších školáků mezi 8 a 11 lety má úplný přehled 57% rodičů, u teenagerů už 3/4 rodičů nevědí, na co peníze jejich děti používají. 50% dětí podle serveru iDnes.cz utrácí každý měsíc za digitální svět her a aplikací. Největší část kapesného ukrojí svačiny, sladkosti nebo rychlé občerstvení. 21% dětí vydává nejvíc peněz za zábavu a volný čas. No a babí léto v Česku pokračuje. Dnes bude převážně jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 10. hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené úterní dopoledne 29. září a teď už naše další muzika let 60. až 80. Na řadě je Marcela Holanová, písnička Ráno.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne 29. září do 10:30 Marta Kubišová, písnička Modlitba pro Martu. V pořadu Máme Česko rádi se vydáme do rodiště Vladimíra Menšíka. Prý tam žili upíři, více uslyšíme o 10:30.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

0: Český Empulos Rádio pro radost ze života, úterý 29. září naše dopolední hudební dvojce nabídne zpívající Michaly, více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale naše turistické duo v rámci pořadu Máme Česko rádi navštíví jihomoravské Ivančice.
1: Máme Česko rádi.
2: Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě. Jejich založení spadá do doby panování markraběte Vladislava Jindřicha, a to znamená do 12. století. Leží 30 kilometrů jihozápadně od Brna na soutoku tří řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Víc nám ale poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů, který už vyčkává na telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak Ivančice mají opravdu hodně hlubokou historii. Dokonce se tu našli důkazy o osídlení v době kamenné a bronzové. Ale největší rozkvět zažili v 16. století. Tehdy byli, věřte nebo ne, 6. až 7. největším městem na Moravě.
2: To jsem netušila, ale nedivím se. Tři řeky a zdejší počasí museli být ideálními podmínkami pro pěstování obživy a třeba i vinné révy. Mě ale, Mirku, zajímají Ivančice především jako rodiště herce Vladimíra Menšíka.
3: Tak ten odtud opravdu pochází a také tu má muzeum. Ivančice ovšem dali světu i další významné osobnosti. Pochází odtud i hvězda secese malíř Alfons Mucha. A dokonce si představte, Hanko, tady žili i skuteční upíři.
2: To ale nemyslíte vážně, že ne?
3: No je to pravda. V Ivančicích žil podle pověsti ze 17. století jeden počestný měšťan, který po své smrti stával z hrobu, proměňoval se ve zvířata a pil v noci krev svých známých. Několik lidí připravil o život a na to jsou opravdu důkazy.
2: Brr. Tak já posluchače radši uklidním několika typy na místa, která by neměly v Ivančicích minout. Je to třeba židovský hřbitov s nejstarším pomníkem s datem 1548. Pak je krásný železniční viadukt nad řekou Jihlavou z konce 19. století. Klene se ve výšce 42 metrů. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 29. září, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila nabídnu naši úterní dopolední hudební dvojici a ta nám nabídne zpívající Michaly. Dnes mají svátek právě pánové se jménem Michal a Michael. Ještě jednou přeji vše nejlepší. Z muziky let 60. až 80. nás čeká Michal Tučný, písnička Rovnou tady rovnou. A pak nás nemine Michal David, skladba Létající Čestmír. Jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezké úterý i nadále si ho užijte s rádiem Český impuls, to znamená v rytmu muziky let 60. až 80. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hudební dvojice

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. A začínáme aktualitou. Žák na základní škole u Čadci na Slovensku zaútočil ostrým předmětem na spolužáky a učitele. Jsou dva zranění. Na místě zasahují dvě pozemní ambulance a dva záchranářské vrtulníky. Policie už má situaci pod kontrolou. Další podrobnosti k případu pro vás zjišťujeme. V Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté chystají bezpečnostní opatření v celém Česku. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí, policie zapojí i drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek. Lídat budou také hraniční přechody a významné příjezdové cesty. Špitály řeší invazi zvířat, lákají je nemocniční parky, některé druhy jsou vítané, nevadí například unikátní stádo muflonů v pražské fakultní Thomayerově nemocnici. Nežádoucí jsou hlodavci, netopíři či holuby, které nemocnice plaší pomocí sokolníků. Brání jim hnízdit, chytají je či osazují pavilony sítěmi. Třeba zlínská nemocnice bojuje kromě holubů i s divokými prasaty, která se snaží odradit pomocí pachových ohradníků. Všeobecná fakultní nemocnice se dlouho snaží zbavit kolonie koček, která žije v okolí porodnice u Apolináře. Proti jejich vyhladovění se ale podle Mladé fronty dnes postavili ochránci zvířat i veřejnost. Babí léto láká na východě Moravě houbaře, až teď se jim začíná postupně dařit. I mistři oboru ale mají co dělat, aby byli úspěšní.
2: Což je případ pana Milana ze Chřibů. Ten poctivě i s paní vede diář a tam teď má první zápisky v okolí hradu Cimburka, konečně zaplněné košíky, bedly, suchohřiby a hlavně okobere 21 pravých krásných hřibů, což dává naději do dalších kozáko, holubinko, klousko, pravákových dnů babího léta i celého října. Pravda, na klasický Milanův průměr, což bývá dle přesných zápisků asi 1500 pravých hřibů ročně, to už asi letos nebude. Jan Čadár, Zlínský kraj.
1: Ano, počasí pokračuje v baboletním trendu. Dnes bude nadále slunečno a teplo, jasno, v Čechách až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 11. hodině začíná nám zkrácený pracovní týden. Máme tady úterý 29. září. No a krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil.

0: Tolik skupina Turbo v programu Českého impulzu, za chvíli Ladislav Štajdl a Ospalé ráno. A Karla Šípa zastihneme v dabingovém studiu. Bude to odpoledne ve 16:45. Připomínám, že už od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy. Vybírá je pro vás Alexander Hemala tady na Českém impulzu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
6: Počkat, někdo ale chybí.
5: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Dopolední program Českého impulzu. Hned po půl 12. hrajeme Naďu Urbánkovou, rodičovské sdružení. Hrajeme české písničky celý den. No a zítra touhle dobou vysíláme nové vydání hudebního kalendáře. Tentokrát nám stačí jedno slovo, jak pro skupinu, tak pro písničku. Katapult. Skupina se jmenuje Katapult a písnička stejně Katapult. Odaří Hasi prý svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc se dozvíte právě v 11:30 tady na Českém impulzu v hudebním kalendáři.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik na českém Impulzoblu. Efekt a za chvíli Pavol Hamel a Medulienka. Bude tu písnička z Impulzovic krabičky. No a ještě chybí jedna věc, a to jméno patrona. Písničku uvede Dalibor Janda.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jedna z mých nejoblíbenějších slovenských písní pochází určitě z roku 1971. Natočili charismatický písničkář Pavol Hamel se skupinou Průdy. V době, kdy jsem ještě zpíval s kapelou v Hranicích na Moravě, je hrála snad každá kapela. A když jsem byl na Vojně v Košicích, tak jsme ji hrávali taky. Je to krásná melodie, ve kterých slyšíte jak americké folkové zpěváky, tak jemné ohlasy slovenského folkloru. Hamel měl takových písní víc, z některých byly také hity, jiné možná docení až čas, ale Medulienka je z nich pořád nejhezčí.

0: celý dům.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným.

0: Radio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Slovensko čelí dalšímu útoku na základní škole, tentokrát na Kysucích ve Staškově. Žák tam vytáhl nůž a napadl spolužáky i dvě učitelky. Jedna z nich zraněním podlehla, druhá skončila s bodným poraněním v nemocnici. V kritickém stavu je i zraněná žákyně. Událost sleduje i náš slovenský zpravodaj Josef Balko. Josefe, jaká je v obci situace a proč chlapec útočil?
2: Dobré popoludnie. Situace je podrá slov policajtov pod kontrolou a ubezpečujú, že v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Všetky deti boli vyvedené z budovy školy. Zasahovali dva vrtuľníky a dve sanitky. Chlapec, ktorý útočil, má byť u osmakom. Je v opatere starej mamy. Spúšťačom jeho útoku malo byť údajne to, že mu stará mama zakázala ministrovať. A to preto, že mal zlý prospech. Útočníka už polícia zadržala. Zo Staškova, Josef Balko.
1: Do Česka dorazí silný vítr. Na horách může v nárazech foukat až stovkou. Meteorologové vydali výstrahu hlavně pro Frýdlansko a Jizerské hory, kde začne pořádně fučet už během středy. Nejsilnější poryvy dosáhnou kolem 65 km v hodině, na hřebenech severních příhraničních hor to ale může být i zmíněná stovka. Větrno bude taky na Vysočině, hrozí pády větví, výpadky proudu a problémy na silnicích. Takže pokud míříte do hor, hřebenové túry raději odložte a za volantem buďte opatrní. Výstraha platí až do čtvrtečního poledne, během pátku by se pak měl vítr úplně uklidnit. 19 českých obcí rozhodne v říjnových referendech o obřím rozmachu větrných elektráren. Lidé budou hlasovat společně s komunálními volbami o stavbě až 81 nových turbín, které by víc než zdvojnásobily současnou větrnou kapacitu v Česku a zajistili proud pro 400 tisíc rodin. Nejvíc hlasování chystají ve středních Čechách, na Svitavsku nebo na Bruntálsku. Zatímco investoři a vedení některých radnic lákají na levnější elektřinu a miliony do obecních kas, odpůrci se pořád bojí hluku, poklesu cen domů a zásahu do přírody. Letošní rok je přitom v počtu větrných referend rekordní. Celkem jich v Česku proběhne už přes 30. České korunovační klenoty jsou opět pod 7 zámky v korunní komoře svatovítské katedrály. 7 klíčníků v čele s prezidentem a premiérem je dopoledne slavnostně uzamklo po 2-týdenní výstavě ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vzácné národní klenoty si během 14 dnů prohlédlo přes 36 tisíc lidí, z toho 9 tisíc školáků. Návštěvnost byla sice nižší než minulý rok, lidé ale viděli i historické korunovační roucho nebo staré klíče strážců pokladu. Tradici každoročního stavování u příležitosti svátku svatého Václava zavedl prezident Petr Pavel. Další šance vidět svatováclavskou korunu tak bude zase za rok. Čekáme zítra jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku. Může být i polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Naměříme k tomu 20 až 24 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, hezké úterý vám přeje Ludvík Pospíšil. No a první písnička dnešního odpoledne zpívá Iveta Bartošová 2 roky prázdnin.

0: Zpívala Marcela Holanová, tahle písnička se jmenuje Cesty lásek, ale přiznám se, kdybych slyšel ten název, tak si tu písničku nepředstavím. Když se řekne netelefonuj už, tak to už jsem doma. No a za chvíli už maluji zase obrázky Hana Zagorová, tady žádné nápovědy nepotřebujeme. No a přesně v 12:30 přijde Saša Hemala se svými televizními tipy na Českém impulzu.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
2: Hlavním partnerem jsou Lesy České republiky.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování, čím jsou šaty z brokátu?

0: Úterní program Českého Impulzu máme 29. září. Hned po půl jedné budeme hrát Jitku Zelenkovou Máme si co říct. No a co večer bude hrát televize? O tom právě teď Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Neznámý, to je název napínavého thrilleru s Liam Nielsenem v titulní roli. Ten cestuje spolu s manželkou do Berlína, ale po cestě jeho auto havárie a on se probudí až po 4 dnech v nemocnici. Když přijede za manželkou do hotelu, ta ho nepoznává a po jejím boku je muž, který se za něho vydává. Ztráta paměti způsobí celou řadu nepříjemností a pro něho nebude lehké získat zpět svou totožnost. Neznámý 20.00 Nova Cinema. Jinak 9. částí pokračuje dnes večer Boží plán, nový novácký komediální seriál. Jehož hrdiny jsou 3 kamarádi, kteří po různých životních kotrmelcích se stále snaží nespřetrhat letitá kamarádství, i když to mnohdy není vůbec jednoduché. Bruntál v Praze, to je název dnešní epizody, která začíná ve 20.20 na Nově. Složité kriminální případy pak rozplétá sympatická francouzská komisařka Floren Cassandreová, hrdinka stejnojmenného seriálu. Dnes by měla odhalit vraha, který stojí za vraždou dívky, která obchodovala s

0: Polední program Českého impulzu úterý 29. září. Právě v tento den, ale v roce 1960, vodohospodáři na jeden den uzavřeli koryto Vltavy. Začali tak napouštět novou vodní nádrž Orlík. No a proto si zahrajeme dvě písničky od vody, jenom se tak lehce odpíchneme od toho tématu. Petra Černocká Pouštím po vodě proutí a potom Eva Pilarová a Vlada Marmatuška Tam za vodou v Rákosí.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Hudební dvojice
9: Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Pohřešovaná Jana Šerjeníková z Frýdku Místku byla před zmizením ve špatném psychickém stavu. Z domu si zřejmě vzala tři nože. Nové podrobnosti dnes zveřejnili moravskoslezští policisté, kteří po matce dvou dětí pátrají už téměř měsíc. Žena zmizela 3. září cestou do práce a kriminalisté pracují se čtyřmi verzemi. Od dobrovolného odchodu přes sebevraždu až po nehodu nebo násilný trestný čin. Vztahy v rodině byly podle vyšetřovatelů v pořádku a žena se před odchodem sama snažila vyhledat odbornou pomoc. Na případu pracuje přes 60 kriminalistů, do akce nasadili drony i potápěče a prošly stovky hodin záznamů z kamer. 38letou ženu se ale zatím vypátrat nepodařilo. Vláda chystá velký škrt v počtu úředníků. Od ledna by jich měla z ministerstev zmizet celá desetina. S bleskovým návrhem přišla přímo na zasedání kabinetu šéfka úřadu vlády Tinde Barta na popud premiéra Andreje Babiše. Ministři ale nečekaný plán zkritizovali. Vadila jim hlavně časová tíseň a chybějící seznam míst, kterých se má propouštění přesně týkat. Šéf rezortu školství Robert Plaga namítal, že úředníkům neubyla žádná práce a minister průmyslu Karel Havlíček zase upozornil, že 10% lidí už propustil. A další škrty by musely jít spíš do podřízených organizací. Vláda proto projednávání bodu zatím přerušila, samotný premiér ale trvá na tom, že prostor pro redukci státního aparátu rozhodně existuje a ministři se musí více snažit. Liberec a Jablonec čekají masivní investice do modernizace tramvajových tratí. Celkem půjde o 1,5 miliardy. Dalších 800 milionů bude muset dopravní podnik dát na povinný nákup elektrobusů. Vyplývá to z investičního plánu, který budou obě severočeská města schvalovat na začátku listopadu. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert vysvětluje, že elektromobilita pomůže dál zajišťovat dopravní obslužnost ve městě.
1: To znamená nákup 40 elektroautobusů. Ty budou asi v hodnotě 800 milionů, 300 milionů by měla být dotace, takže z našeho by mělo jít 0,5 miliardy. A pak jsou tam zejména renovace tratí.
0: Investice do tramvajových tratí pro následující 3 roky zahrnují stavbu úseku do centra Jablonce nebo opravu páteřní trati v Liberci. Traktorista ze sobotní nehody na Přerovsku řídil opilý a hrozí mu až 5 let kriminálu. 56letý muž po nehodě nadýchal přes 1,5 promile alkoholu, policisté ho proto vyšetřují za ohrožení pod vlivem návykové látky a obecné ohrožení z nedbalosti. O víkendu při traktoriádě v Dluhonicích převrátil v ostré zatáčce po domácku vyrobenou vlečku, na které na černo vezl 13 lidí. 11 z nich skončilo se zraněními v nemocnicích v Olomouci a v Přerově. Šofér se sice vymlouval na technickou závadu na valníku, podle policie ale jel moc rychle a navíc pod parou. Pořadatelé akce se od jeho soukromé divoké jízdy mimo oficiální areál důrazně distancovali. Zítra čekáme jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku může být i polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, přes den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině přichází částečné zatmění srdce Lenky Filipové. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Na Českém impulzu dohrála skupina Olympic, za chvíli se potkáme tam u dvou cest s Jiřím Kornem. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Náš cestovatel Jirka Kolbaba je zdatný fotograf. Co by Jirka doporučil začátečníkům, kteří chtějí mít hezké fotky? Tak to si poslechněte už za pár minut, přesně v 2:30 na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
7: Počkat, někdo ale chybí.
6: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Hned po půl druhé, důkaz Hana Hegerová, vana plná fialek. No a teď cestovatel Jirka Kolbaba. Jirka dostává dotazy od posluchačů a dnes Jirka odpoví.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Ptá se Anička z Horních Tešovic u Bochova na Karlovarsku. Viděla jsem výstavu vašich fotografií v Karlových Varech a zajímalo by mě, jestli jste profesionálním fotografem, zda máte nějaký kurz nebo školu, nebo jsou vaše snímky čistě výsledkem dlouholeté praxe. Co byste doporučil začínající fotografům?
3: Bylo by dobré se trošičku zamýšlet nad kompozicí, něco si o tom přečíst a pak jedna velká rada, naučme se vyhazovat. Všechno to, co není kvalitní, okamžitě vyhoďme a snažme se nafotit lepší záběr.
2: A ještě tedy k tomu tvému fotografickému vzdělání. Máš nějaký kurz nebo nějakou teoretickou průpravu?
3: Já jsem k tomu přišel až velmi pozdě, záhy po té, co jsem začal cestovat a jsem absolutně neškolený fotograf.
2: Máme tady další dotaz. Zaznamenal jsem v minulosti vaše povídání o Číně, také jsem tam byl a zajímalo by mě, zda jste navštívil novou budovu čínské opery v Pekingu. My jsme to vynechali a mrzí nás to, prý je to skvělé. A co si vůbec myslíte o současném urbanistickém rozvoji Pekingu? Mirek z Pardubic.
3: Tak já jsem neviděl tu novou budovu čínské opery a musím říct, že ani nevím přesně, kde je. Ale byl jsem na čínské opeře a to dvakrát a musím říct, že je to velký kulturní zážitek. Já mám rád vůbec ta asijská divadla, ty asijské tance a když máš k tomu překlad do češtiny, aby si pochopil ten děj, tak je to to nejlepší, co může být.
2: A ještě ta architektura, Mirek, asi naráží na tu expanzi nových budov, které válcují tu původní architekturu zástavbu v Pekingu.
3: Velmi laicky řeknu, že mě je těch hutongů, těch starých částí města velmi líto, ale zas na druhé straně ta moderní architektura je uchvacující a já mám rád velká světová velkoměsta.
2: Poslední dotaz, který dnes stihneme. Chceme podniknout cestu na Havaj, ale čas je omezený, máme na to pouhé 2 týdny. Které ostrovy byste nám doporučil a které byste v našem případě oželel? Martina Jablonec.
3: Tak já bych si určitě vybral Kauai, Maui a Big Island. A pokud by měl náš posluchač ještě více času, Molokaj je téměř opuštěný a nenajdeme tam příliš moc výdobytku naší kultury a najdeme tam původní etnika, ještě nezasažena tou americkou krví.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Pepa Melen v programu Českého impulzu, za chvíli Václav Neckář, Podej mi ruku a Projdem Václavák, no a taky skupina Bezinky a Trojský kůň. No a proč říkám písničky dvě? No, protože to je hudební dvojice, tak co tuhletu dvojici spojuje, co mají tyhle písničky společného? Je to vročení, rok 1980, v tomhle roce byly obě písničky natočeny. No a za pár minut 14. hodina a zprávy Českého impulzu.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Hudební dvojice
3: Anet, co mají písničky společného?

slyším slova proroka zpět.

0: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Policisté a hasiči odmítají vládní plán na přidání peněz. Od ledna chtějí zvednout základní tarify o 10%. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO sice po jednání oznámil, že výdělky v bezpečnostních sborech porostou v příštích třech letech zhruba o 2,5 až 3 tisíce ročně. Odborům se to ale vůbec nelíbí. Vadí jim hlavně to, že přímo do tabulkového platu má jít jen 1300 korun a zbytek spolkne nejistý stabilizační příplatek, o kterém rozhodují šéfové sborů. Podle Unie bezpečnostních složek takový krok nepokryje propad z minulých let ani neudrží zkušené lidi ve službě a vládní koalice tak neplní své předvolební sliby. Odboráři proto chtějí o razantnějším růstu platů dál tvrdě vyjednávat přímo na ministerstvu. Krvavé drama na slovenské základní škole nepřežila jedna z učitelek. Pobodaná školačka bojuje v nemocnici o život. K tragédii došlo ráno v obci Staškov u Čadce, kde žák 8. třídy zautočil nožem přímo ve třídě. 61-letá učitelka těžkým zraněním na místě podlehla. Další zraněnou kantorku i pobodané děvče transportovali do nemocnice záchranářské vrtulníky. Policie agresivního chlapce zadržela a situaci má pod kontrolou. Podle slovenských médií mohl být motivem vztek kvůli zákazu ministrování v kostele za špatné známky. Na místo neštěstí okamžitě vyrazili ministři vnitra, zdravotnictví i školství a upřímnou soustrast rodině oběti už vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Obří mezinárodní podvod s mobily napálil přes milion lidí a způsobil škodu za více než 7 miliard. Evropští žalobci rozbili organizovaný gang, který skládal telefony ze starých součástek v Asii a v Emirátech. Zabalil je jako z brusu nové a přes německé e-shopy prodával důvěřivým zákazníkům po celé Evropské unii. Kriminalisté provedli přes 160 razí v 19 zemích, včetně Polska a Slovenska, a v poutech skončilo 7 hlavních podezřelých, včetně šéfů celé sítě. Samotné Česko sice domovní prohlídky minuli, zemští policisté ale s vyšetřováním pomáhali. Podvodníci navíc na fingovaném předprodeji obírali státy na daních. Škoda na neodvedeném DPH přesahuje 700 milionů korun. Mezi Chomutovem a Mostem vzniká koryto staronové řeky. Brzy se do něj z obřích trubek na důlní výsypce vrátí řeka Bílina. Jak připomíná náš zpravodaj Dušan Valenta, řeka je v nich uvězněná celá desetiletí. Dobré odpoledne.
1: Zdravím od Tervienického koridoru, tedy místa, které zajišťovalo spojení mezi podkrušnohorskými městy v době, kdy všude kolem byly doly a krajinu doslova před očima proměňovala rypadla a bagry. Dnes se oblast vrací přírodě a tak čeká vysvobození i řeku Bílinu, uvězněnou ve víc než 3 kilometry dlouhých ocelových trubkách. Aby se nerozlila po okolí, vzniká tu pro ní nové koryto. Zjednodušeně půjde o vanu místy až 30 metrů širokou, která se musí utěsnit nejen jílem, ale také speciální směsí cementu, popílku a bentonitu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zítra čekáme jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku pak i polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Naměříme k tomu 20 až 24 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 14. hodině do éteru vstupuje Petr Janů s písničkou Už nejsem volná. Já jsem Ludvík Pospíšil. Dobré odpoledne. Když oknem

Ahoj, Petr Rezek. Právě posloucháte Český impuls na středních vlnách. No a já si vážím toho, že zde uslyšíte i moje písničky.

0: Spinnerová právě dospívala na českém Impulzu. Za chvíli stříhali do hola malého chlapečka, to je písnička Vladimíra Mišíka. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. A už za chvíli se budeme toulat po České republice, tentokrát se vydáváme do rodiště Vladimíra Menšíka. Prý tam žili upíři. Víc uslyšíte v rubrice Máme Česko rádi v 14:30 na českém Impulzu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

Českým impulzou se za chvíli po půl třetí potkáme s Katapultem a s písničkou Jen jednou dostat šanci. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let. Ale ještě předtím naše turistické duo navštíví jihomoravské Ivančice.

0: 15. století tehdy byly, věřte nebo ne, 6. až 7. největším městem na Moravě.
1: To jsem netušila, ale nedivím se. Tři řeky a zdejší počasí musely být ideálními podmínkami pro pěstování obživy a třeba i vinné révy. Mě ale, Mirku, zajímají Ivančice především jako rodiště herce Vladimíra Menšíka.
0: Tak ten odtud opravdu pochází a také tu má muzeum. Ivančice ovšem dali světu i další významné osobnosti. Pochází odtud i hvězda secese malíř Alfons Mucha. A dokonce si představte, Hanko, tady žili i skuteční upíři.
1: To ale nemyslíte vážně, že ne?
0: No je to pravda. V Ivančicích žil podle pověsti ze 17. století jeden počestný měšťan, který po své smrti stával z hrobu, proměňoval se ve zvířata a pil v noci krev svých známých. Několik lidí připravil o život a na to jsou opravdu důkazy.
1: Brr, tak já posluchače radši uklidním několika typy na místa, která by neměly v Ivančicích minout. Je to třeba židovský hřbitov s nejstarším pomníkem s datem 1548. Pak je krásný železniční viadukt nad řekou Jihlavou z konce 19. století. Klene se ve výšce 42 metrů. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takové je úterní odpoledne na Českém Impulzu. Máme 29. září. Teď mám pro vás tři jména. Jiří Korn a Nadia Konvalinková. To jsou první dvě. A jsou to interpreti písničky z Impulzovic krabičky. No a to třetí jméno, Helena Vondráčková, která písničku uvede. Před námi je nahrávka Ne maestro na Českém Impulzu.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pustím vám písničku, kterou, když ji slyším, vnímám je i vizuálně. Vidím před sebou nádhernou scénu z jednoho televizního pořadu, kdy při ní Jirka Korn učí Naďu Konvalinkovou hrát na housle. Byla to docela vtipná taškařice a tak mě překvapilo, že tu a tam někdo nepochopil, že je v té písni především humor a nadsázka. Jde o půvabnou písničku Ne maestro. Moc se v rádiích sice nehraje, ale když ji slyším, mám ji před očima a cítím, jak mě její humor dokáže pohladit.
3: Jste připravena, slečno?
4: Ano, maestro.
3: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
2: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Vejce pro osudný školní oběd v újezdu nad Lesy prošla až přímo v kuchyni jídelny. Ředitel školy potvrdil, že suroviny nakoupili čerstvé. Kuchaři je ale nechali ležet a do uhlířských špagety zamíchali až 6 dní po datu trvanlivosti. Jídlo navíc zřejmě neprošlo dostatečným varem a v nedodělané směsi se masivně rozmnožila nebezpečná salmonela. Výsledkem je přes 360 nakažených dětí i dospělých a 50 lidí skončilo v nemocnici. Ředitel slibuje personální zemětřesení v kuchyni a případ už vyšetřuje kriminálka. Děti se do lavic vrátí zítra, obědy pro ně ale bude dočasně vozit externí firma. Rozmary počasí srazily letošní úrodu zeleniny na kolena. Pěstitelé počítají škody za 700 milionů korun. Na polích řádily jarní mrazy, letní kroupy, přívalové liáky a hlavně úmorné sucho z vedry, které zničily více než desetinu osevních ploch. Podle Zelinářské unie Čech a Moravy se letos sklidí zhruba o třetinu méně zeleniny než obvykle. Farmářům navíc vystřelili náklady do astronomických výšin kvůli nepřetržitému zalévání a drahé naftě. Dražší zeleninu v obchodech jim ale nikdo nezaplatí, protože výkupní ceny diktuje levnější dovoz ze zahraničí. Konečný účet za letošní mizernou sezónu bude hotový až na podzim po skončení všech sklizní. Ministr vnitra Lubomír Metnar si stojí za svým. Odborům bezpečnostních složek neustoupil. Po dnešním jednání potvrdil, že platy policistů, hasičů, celníků a bachařů porostou v příštích 3 letech maximálně o 2900 korun ročně. Požadavek odborářů na 10% růst tarifů ministr smetl ze stolu s tím, že by takový model nebyl férový a nahrával by jen lidem ve vyšších platových třídách. Zástupcům sborů se ale rozdělení peněz půl na půl mezi základní plat a nejisté stabilizační příplatky dál hrubě nelíbí, protože podle nich nepomůže udržet zkušené profesionály. Metnar přesto trvá na svém cíli vyhnat nástupní plat nováčků do roku 2029 na 50 000 korun a vedle toho plánuje nabrat 1500 nových policistů. Plzeň začíná stavět samoobslužný gondolový most přes řeku Mži. Takzvaný transborder propojí v Malesicích cyklostezky směrem na západ, tedy město Touškov a Bdeněves. Hotovo bude podle naší západočeské zpravodajky příští rok. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den. Transborder v plzeňských Malesicích bude tvořit betonový nosník a na něm zavěšený koš pro maximálně 2 osoby a 2 jízdní kola. Přes řeku se lidé přepraví vlastní silou pomocí pedálů. Plzeň se inspirovala v Chrastavě na Liberecku, kde podobný most funguje. Samotná 40-metrová konstrukce bude na místě ještě letos. Cyklostezky, které most přes řeku propojí, už jsou vybudované. Celá stavba má být dokončena nejpozději v červnu příštího roku. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Zítra čekáme jasno, v Čechách večer i na Moravě ve Slezsku. Může být i polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Naměříme k tomu 20 až 24 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy ve 3, teď už bude zpívat Iveta Bartošová, Víš lásko. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné úterý.

0: Odpolední program Českého impulzu za chvíli ozdobí svým hlasem Hana Hegerová. Bude tu písnička Milord. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Už za hodinu se potkáme s Karlem Šípem. My Karla zastihneme v dabingovém studiu. No ale pozor, o 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy, taky to není myšleno úplně vážně. Posloucháte Český impuls.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej lesní. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp.

0: Posloucháte Český impuls, české písničky celý den. Po půl čtvrté to bude nejhezčí dárek a 45 československých zpěváků. No a mám pro vás taky tip na zítra. Přesně v půl dvanácté vysíláme nové vydání hudebního kalendáře, tentokrát o písničce Katapult od Katapultu. No a u té příležitosti se dozvíme, že Olda Říha prý svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Tak tedy víc v půl dvanácté zítra na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpolední program Českého impulzu. Po 16. hodině už vás čekají Scénky a vtipy a Alexandr Hemela. Já, Ludvík Pospíšil, vám popřeju krásný zbytek úterý 29. září. No, právě dnes mají svátek Michalové. No tak si necháme od nich zaspívat v naší hudební dvojici. Nejdřív to bude Michal Tučný, písnička Rovnou, tady rovnou. No a potom přiletí letající Čestmír Michala Davida. Mějte se hezky a zítra po 11. naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
8: a neb jako vejce vejci.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži. Zapsáno kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hezké odpoledne u zpráv. Přeje Honza Varga. 300 tisíc českých školáků čeká v listopadu velká prověrka jejich fyzické kondice. Školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a druháky na středních, aby zjistila, jak se za poslední 4 roky změnila síla, rychlost a vytrvalost dětí. Školáci budou potit krev u sedu lehů, skoku do dálky nebo člunkového běhu a středoškoláky prověří ještě zhyby. Ministr školství Robert Plaga uklidňuje, že se nikdo nemusí bát žádných známek do žáků. Knížky, protože data budou anonymní a poslouží státu k lepší podpoře sportu a pohybu u dětí. Výsledky testování uvidí školy už v prosinci a celkovou analýzu pak inspekce představí na jaře příštího roku. Sněmovna znovu řeší pokus o svržení vlády ani na podruhé, ale opozice nemá šanci uspět. Poslanci začali jednat o nedůvěře kabinetu ANO, SPD a motoristů jen pár dní před komunálními a senátními volbami. Opoziční lídr Martin Kupka z ODS ostře zkritizoval navržený schodek rozpočtu ve výši 386 miliard korun a varoval před nekontrolovatelným zadlužováním země. Premiér Andrej Babiš celou schůzi rovnou označil za obří předvolební meeting a vládní tábor chce maraton projevů využít k obhajobě svých výsledků. Koalice se navíc opírá o pevnou většinu 108 hlasů, takže je předem jasné, že vláda hlasování bez problému ustojí. Temelínská elektrárna rozšiřuje kapacitu skladu pro jaderné palivo. Nově by tak mohla mít zásobu místo současných 2 let až na 3 roky provozu. Zařízení postupně navýší kapacitu o více než 100 skladovacích pozic. Temelínský mluvčí Marek Sviták vysvětluje, že rozšíření probíhá ve 2 krocích.
1: Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže.
0: Podle energetické společnosti ČES jsou dostatečné rezervy paliva klíčové pro soběstačnost a stabilní provoz temelínské elektrárny. Díky rozšíření skladové kapacity bude vyrábět elektřinu bez ohledu na výkyvy na trhu nebo v logistice. Případ jedovatého olova v pitné vodě na Odole Novodsku už řeší kriminálka jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Policisté začali prověřovat, odkud se nebezpečný kov do vodojemu dostal a jako jeden z možných zdrojů znečištění teď experti prověřují nedalekou bývalou skládku Kasova Rokle. Voda v celé oblasti zůstává nepitná už od minulého čtvrtka a zákaz jejího používání k pití a vaření stále platí pro 12 obcí s 15 tisíci obyvateli. Vodohospodáři už do potrubí pouštějí jen čistou vodu a celou síť intenzivně proplachují. Podle hygieniků by navíc krátkodobé napití nemělo lidem způsobit akutní zdravotní potíže. Čekáme zítra jasno, večer v Čechách i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, ráno se mohou výjimečně vyskytovat mlhy, naměříme k tomu 20 až 24 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Tak, svátek nám uběhl jako voda a už jsou tu opět dny všední. Je úterý 29. září. Já vám, přátelé, přeji, aby dnešní odpoledne bylo alespoň trošku zajímavé, humorné a veselé. No, dnes jsem také zaslechl zprávu, že je tomu přesně 110 let, co se na světě objevil první miliardář. Stal se jim kdo jiný než John Rockefeller. No vidíte, dnes už jsou jich mraky a nikoho to ani nevzrušuje či nepřekvapuje. Jen nevím, jestli je to dobře, že na jedné straně je ukrutné bohatství a na straně druhé, no, nechci ani vzpomenout. Ale hold takto na světě je možná nespravedlivě zařízené. Alespoň tedy, abychom alespoň všichni na této planetě měli svůj kout, jak o tom zpívá, krásně zpívá Jitka Zelenková.

0: Tady je Český impuls a my vám hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Svého času se říkávalo, že český dabing má světové parametry. Také, aby ne, někdy totiž vzniká s vypětím všech sil. Jak se za maličkou chvíli můžete sami přesvědčit, když ve studiu při pilné práci zastihneme Karla Šípa a Jiřinu Bohdalovou.
1: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
2: Lháři,
1: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš pořád.
2: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To udovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
1: Jo, to ti můžu říct.
2: No.
1: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
2: Ježišmarja, pach smrti.
1: Jo.
2: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
1: Ne, já bych potom šumloval.
2: To
1: víš,
2: to já jsem. No to já ne, já jsem zvyklá.
1: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
2: dobře,
1: nadabovat.
2: Dobře.
1: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
2: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
1: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
2: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
1: To je jeho maminka.
2: Jeho matka?
1: No.
2: Jako Nicholsona?
1: No.
2: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
1: Jo.
2: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
1: Čí milenka?
2: No toho Nicholsona přece.
1: A proč jako?
2: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
1: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
2: Já jsem sem vůbec lezla.
1: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
2: No vidím, tady, no.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
2: Sluchátka si vemem, ne?
1: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl.
1: Můj bratr tu ještě není. Snad později, mami.
2: Co to?
1: Musíš rychlejc.
2: Ale no prosím.
1: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
2: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
1: Ona umírá.
2: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala? Rozumíš? A vždycky, vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
1: Rejza, my jsme připraveni, tak, můžeme, jo? Puste co? Nám to ještě jednou, jo?
2: Mně to je jedno. Počkejte, to... Moment, no, už.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
2: byl tu byl?
1: Já tě
2: tak
1: neslyším.
2: Byl nebo nebyl?
1: No to je brzo to, zase,
2: co
1: ale...
2: Co?
1: Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
2: no,
1: na ní koukat.
2: Ty?
1: No a jak to, že ona to stihne?
2: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: muzika, to je název další písničky, kterou nám zaspívá Karel Gott. A poté nastoupí ještě jeden Karel a též skvělý zpěvák, který už se na nás bohužel dívá jen z toho hudebního nebe. Je to Karel Hála a jeho skvělá píseň Já žil, jak jsem žil.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Přátelé, budeme povídat. Na režisérovi záleží, zda herec bude mít dosti práce, a tedy i dosti peněz, a nebo naopak té práce málo. To znamená, že s režisérem musí všichni herci zacházet tak říkajíc v rukavičkách. No a my se teď podíváme, jaký vztah měli spolu Miroslav Donutil a režisérka Věra Chytilová.
1: Režisérka Chytilová, no, samozřejmě... Na tu vzpomínám rád. S režisérkou Chytilovou mám spoustu zážitků. Film Dědictví a neb kurva hoši Guten Tag byl prvním z nich. To byl velkolepý zážitek. My jsme se do té doby moc neznali, jenom tak velmi zběžně. A první den, když jsme se potkali při natáčení, tak já jsem říkal, Věro, o vás se říkají takové věci, jako že bijete herce a tak. A vy jste zatím taková srandovní tetka.
2: Kdo vám to říkal?
1: Říkám, mi to nikdo neříkal, se na vás dívám a to tak vypadá.
2: No to je otřesný.
1: A byli jsme kamarádi od prvního dne. A my jsme vždycky po natáčení, tady na Jarošce, naproti hotelu Amfone byla cukrárna. Nevím, jestli tam ještě je. A tam měli spoustu zmrzliny a Věra ji ráda. A tak jsme tam přišli, vždycky bylo vedro, že, tak jsme skončili to natáčení, šli jsme rovnou do té cukrárny a Věra tam přišla k tomu pultu a říká,
2: prosím vás, já bych chtěla jednu ostružinovou, jednu malinovou, jednu borůvkovou, jednu čokoládovou, jednu vanilkovou, jednu stračatelou, jednu oříškovou, jednu pistáciovou, jednu, už nemáme žádné jiné. No tak to stačí, no.
1: Teď to narovnali na tu mísu, ona to odnesla a já jsem to zaplatil. Ale to by bylo v pořádku, pán má platit dámě, jenomže to, co nastalo, to bylo horší. Ona začala remcat. Ona se do toho ponořila a teď říká,
2: to vůbec není borůvková. To má chuť jak nějaká marmeláda, nebo co? To je tak otřesná zmrzlina. Nebo tady ta meruňková, nebo tady ta pistáciová. To jsou hrozný zmrzliny. Ta čokoládová, to jak z nějaký náhražky, že?
1: Já jsem říkal, Věro. Mě to tak rozčiluje furt to remcání.
2: Já si můžu remcat, kdy budu chtít.
1: Dobře, remci si kdy chceš, jako, ale proč já to musím platit?

0: aby ses neposral.
1: Říkám, mě to nevadí, že to platí, mě rozčiluje tohleto, proč to furt mám poslouchat to remcání, to je katastrofa. No to jsem jí nahrál na smeč, ona.
0: A budu si remcat, to je otřesná zmrzlina, hnusná pistáciová zelená. Vůbec není dobrá ani ta čokoládová, ani ta marmeládová, to je otřesná zmrzlina.
1: Mě to tak už štovalo. Mě vystoupal ten adrenalin takhle do hlavy. Já jsem jim vzal tu mísu s tou zmrzinou a plesknul se mi to na stůl. A ona se proměnila v batole a řekla, mi to připlesknul na stůl. Říkám, ano, připlesknul jsem to na stůl. A kup si svoji zmrzlinu. A ona říká, samozřejmě, že si koupím svoji zmrzlinu. A šla k pultu a řekla, prosím asi jeden kopeček vanilkové.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Vláda chystá velký škrt v počtu úředníků. Od ledna by jich měla z ministerstev zmizet celá desetina. S bleskovým návrhem přišla přímo na zasedání kabinetu šéfka úřadu vlády Tinde Barta na popud premiéra Andreje Babiše. Ministři ale nečekaný plán zkritizovali, vadila jim hlavně časová tíseň a chybějící seznam míst, kterých se má propouštění přesně týkat. Šéf rezortu školství Robert Plaga namítal, že úředníkům neubyla žádná práce a ministr průmyslu Karel Havlíček zase upozornil, že 10% lidí už propustila, další škrty by museli jít spíš do podřízených organizací. Vláda proto projednávání bodu zatím přerušila. Samotný premiér ale trvá na tom, že prostor pro redukci státního aparátu rozhodně existuje a ministři se musí více snažit. Nový šéf příbramské nemocnice Petr Honěk odmítá, že by v kauze kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny porušil zákon. Bývalého vlivného náměstka VZP minulý týden zadržela protimafiánská centrála při razii v pojišťovně a v desítce farmaceutických firm kvůli podezření z korupce a úniku citlivých zdravotnických dat. Kriminalisté Honěka po výslechu propustili bez obvinění a sám manažer teď vzkázal, že má čisté svědomí a policii poskytne plnou součinnost. Zdůraznil také, že vyšetřování se týká výhradně jeho minulé práce v pojišťovně a nemá žádný vliv na fungování nemocnice v Příbrami, kam do čela nastoupil teprve nedávno po odvolání předchozího stíhaného ředitele. Armáda testuje drony a obranu proti nim. Cvičení probíhá ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou. Celkem se do akce zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí světa a také pozorovatelé z armád NATO. Řídící cvičení Michal Peterek říká, že cílem je získat přehled o aktuálních technologiích na trhu.
2: Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
1: Armáda si z každého cvičení doplňuje databázy o schopnostech jednotlivých bezpilotních letounů. Získané výsledky následně slouží pro budoucí nákupy prostředků pro české vojáky. Olomouc bojuje s invazí potkanů. Lidi je nevědomky sami krmí vyhozeným jídlem u popelnic. Radnici chodí stížnosti na pobíhající hlodavce každý týden, a to nejen ze sídlišť, ale i ze starší zástavby. Za hubení škůdců letos město zaplatilo už přes 400 tisíc korun a náklady dál strmě rostou. Podle šéfa odboru životního prostředí Petra Lojky si lidé často pletou vyhazování starého pečiva nebo zkaženého ovoce s pomocí přírodě, ve skutečnosti tím ale jen prostírají bohatý švédský stůl pro potkany, kteří přenášejí nebezpečné nemoci a parazity. Magistrát proto důrazně apeluje na obyvatele, aby zbytky jídla nenechávali u kontejnerů ani kolem řek a neházeli ptákům průmyslové pečivo, které zvířatům navíc vážně škodí. Zítra čekáme jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku bude i polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, naměříme k tomu 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi na vás ještě čekají třeba Vladimír Menšík a nebo Miloslav Šimek a též Zuzana Bubílková. Ale teď už je připraven Dalibor Janda, aby vám nabídl jednu ze svých nejslavnějších písní, která sice není veselá, ale je krásná a jmenuje se

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Tady je Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Naše další cesta, přátelé, v tuto chvíli povede na jeden z legendárních silvestrů, které uváděl znamenitým způsobem pan Vladimír Menšík. A my bychom si měli potvrdit fakt, že zvíře, které má u nás jednoho krásného dne skončit na pekáči a posléze i na talíři, nemá od nás dostat jméno.
1: Na Silvestra se stávají různé věci. Já jsem znal v Brně grafíka Procházku, který mu prostě poslali z dobrý vůle z venkova krůtu. No on usoudil, protože už bylo po svátcích, že to je novoroční krůta. A protože to byla rodina, která měla děti, tak krůtu nechali pro potěchu všech, i babičky, ta se na ní taky svezla, běhat po bytě. Říkali jí Pepíku, přestože to byla samice. Krůta na to nereagovala stejně, takže to bylo jedno. To jí mohli říct klidně Karle taky, že jo. Ale zvykli si na ní najednou, prostě jako by to byl další člen rodiny. A přišel Silvestr, a protože budou prý potom Silvestru na nový rok spát, aby měli krůtičku hotovou, tak povídají Ferdo, Procházkovi, grafikovi, bácní a předuděláme si ji. A on pá, jak si to představujete, bácnout? Já taky nějak tak vezmi, on pá, no teď furt se ke mně lísá, teď už je to člen rodiny, to někam dejte, on pá, teď budeme někam, někdo je zvědavý, zabíjet cizí krůtu. To nikdo nedělá rád, tak... A jak to mám udělat, babička, pá, prochysta pána, ten je nepraktický, vezmi kvicht, ten nejtěžší, dej hlavu na něco tvrdýho, tam neukamen a pouchni a voškubej a my pak jí doškubáme. On vzal kvicht, no ale teď bouchněte kamaráda, že jo, tak to tak furt, kam by to nebolelo a tu krutu jen tak omráčil. No a teď začal, aby to měl za sebou, pač mu to eklovalo, tak to škubal a najednou povídal, tady by to šlo rychleji, pač na tom biskupu byl velký takový nějaký péro a tak to uškub skoro jí přetrh a tou bolestí ta kruta se postavila a dělala jako jako co děláš? A on pá, zázrak, pojďte sem. To je on, to si zaslouží žít mezi náma, Pepí, když po takovýhle bolesti, po celým oškubání, on pá, jak bude mezi náma žít, když nemá peří. A on pá, babičko, ty jsi mi furt radila, porad tě zase sobě. Babička musela krutě uplít svetr, palčáky na křídla, takový punčocháče, pak nastali deště, zase zháněli na Montgoráček pro krutu a on povídá, takže máme teda furt co dělat s krutou a povídá, nejhorší je, ona se nám začala toulat. Po nocích a říká se, že slepice jsou blbý, není to pravda, on povídá. Ona přesně ví vždycky, kdy přijít. Přijde, šourá se o dveře, já otevřu a vidím prasklý oko. Utíkají v oko na svetru. Přišla se zašít a zase jde pryč.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat. Někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Hana Hegerová nám za maličkou chvíli zaspívá krásnou píseň s názvem Potměšilý host a pak už se přihlásí skupina Golden Kids a jejich Červánky. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k písničkám, které nám dělaly radost v 60., 70. či 80. letech.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Neznámý, to je název napínavého thrilleru s Liam Nielsenem v titulní roli. Ten cestuje spolu s manželkou do Berlína, ale po cestě jeho auto havárie a on se probudí až po 4 dnech v nemocnici. Když přijede za manželkou do hotelu, ta ho nepoznává a po jejím boku je muž, který se za něho vydává. Ztráta paměti způsobí celou řadu nepříjemností a pro něho nebude lehké získat zpět svou totožnost. Neznámý 20:00 Nova Cinema. Jinak 9. částí pokračuje dnes večer Boží plán, nový novácký komediální seriál. Jehož hrdiny jsou 3 kamarádi, kteří po různých životních kotrmelcích se stále snaží nespřetrhat letitá kamarádství, i když to mnohdy není vůbec jednoduché. Bruntál v Praze, to je název dnešní epizody, která začíná ve 20:20 na Nově. Složité kriminální případy pak rozplétá sympatická francouzská komisařka Florence Cassandreová, hrdinka stejnojmenného seriálu. Dnes by měla odhalit vraha, který stojí za vraždou dívky, která obchodovala s vínem. Tento francouzský seriál pokračuje tedy další částí ve 20:10 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí. Já se nepřiznám, soudí tady mou

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Téměř ke konci našeho zábavného pořadu Smějeme se přepojíme, přátelé, na rádio Bubu, což je nástupce legendárního rádia Jerevan. Slovo tedy dostanou Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková a mimo jiné bychom se měli dozvědět, jak funguje kopřivová dieta. Tak pojďme na to.
1: Posluchač Radvanský z Prahy se vás ptá, co byste udělal, kdyby si někdo na vašem soukromém pozemku spořádal technoparty.
2: No to mě děsí ve snu. Mm. To od té doby, jak tenkrát to bylo, jak u Lipnice, to bylo,
1: no.
2: Se tam usadili ty technopartisti, ať nevěděli, co s tím, policie nic, starostka nic. No to by bylo šílený. Mm. Ale já to mám vymýšlený. Mm. Já bych zašel do zemědělského družstva, kde mají ty práškovací letadla, tam bych se dohodl s tím pilotem a pak bych zahlásil megafonem. Vážení technopartisté, jsem nadšen, že jste se usadili na mém pozemku, i když jsem vás nezval. Bohužel za 10 minut začíná hnojení. No. A pak by se začalo práškovat, jo? A kdyby to nepomohlo, tak by se nasadila močůvka. A to by v tom byl čert, aby se nezvedli. Víte, no jistě. Ono, když to máte za krkem, to není nic příjemné. Víte, co to je močůvka? To jsou rozmixovaný...
1: No,
2: tak dobře, já jsem vás chtěl poučit.
1: No, nechcete... nemusím vědět všecko.
2: No, tak si myslíte, no. Že jsou to rozmixované banány, mně je to jedno.
1: Mám problémy s nadváhou.
2: Vy, prosím vás, když tak vychudlá špageta.
1: Prosím vás.
2: Paní Bubilka téměř nejí, to je, ta se tak hlídá, víte, tu postavičku, ta prostě, když někde je nějaká hrubá nit, tak ji rožehluje, aby byla šlank. Tuhle se jí zdálo, že na boku trošku přibrá blboští plaj blecha, jo, tak ne. Hned začala hovořit o liposukci, o tom odsávání tuku, začala volat na všechny strany, kde by to rychle udělali. Teď ona je spořivá, tak se jí to zdálo drahý, no nervózní. Teď potřebovali jsme psát další díly, aby už stekli. A nemohl byste to nějak zařídit, víte, a to... Tak jsem se našel a vlít jsem do koupelny, vzal jsem ten zvon na ty umývadla a odsál jsem to, víte. A jak jsem v tom byl, tak jsem udělal srandu, odsál jsem to jinde, ale výsledek výborně, ne? Dobrý. Dobrý. No.
1: Prosím vás, nešiš ten nesmysl, ještě to někdo bude zkoušet a zničí si zvon.
2: Blbost. No, tak.
1: Mám problémy s nadváhou, píše paní Zigmundová ze Zlína. Nemohl byste mi poradit, jakou dietu drží paní Bubilková?
2: To bych mohl, ale to bych vám nedoporučoval. Paní Bubilková drží drastické diety, víte. Já jsem to pozoroval. Tady vlastně jenom polívky zeleninový. Teda ona tomu tak říká, ona si je sama vaří. To je říďoučky, to je říčí než sama voda. Ona dá hrát vodu a vedle má opranou zeleninu. A čekáš, ta voda začne vařit, pak veme tu zeleninu a tou zeleninu mává nad tím hrncem. Já pám, co to děláte? No, aby se tam nedostaly kalorie, čekám jenom, až se ty vitaminy opařejí a spadnou dovnitř. A ještě to jí jenom v omezeném množství. Ona nepoužívá žíci, ona používá oční kapát. Jo? No, hrozný. A když se jí zdá, že přes to přibrala, tak drží takzvanou kopřivovou dietu. To veme jídlo, hodí ho do kopřiv, aby za ním nemohla.
1: No ne, ale co poradíme paní Zigmundové?
2: No, paní Zigmundové poradíme, aby držela dietu, kterou drží pan Vlastimil Tlustý, poslanec za ODS.
1: Jo, ten předseda poslaneckého klubu,
2: ano,
1: Vlastimil Tlustý.
2: Ano, Vlastimil Tlustý. Teda jméno tomu nenapovídá, jo. Jméno má Tučný Tlustý. Ale postavička je libová, to se, opravdu vypadá dobře z hubnu. On drží, pan poslanec Tlustý, takzvanou dělenou stravu.
1: Dělenou stravu?
2: Ano. Žere jenom Klauze.
3: naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobrý večer. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby narostou. V příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odboráři to zopakoval ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Rezort vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Kromě zvyšování tarifní částky by se každý rok měl příslušníkům bezpečnostních sborů zvýšit o stejnou částku i stabilizační příplatek. Zbylých 300 korun má podle ministerstva připadnout na nadtarifní složky platu, například pohotovosti a nebo přesčasy. Na malého chlapce ze Zlínska brutálně zaútočil agresivní pes. Dítě podle záchranářů utrpělo závažná poranění v oblasti hlavy a obličeje. Vrtulník ho převezl do nemocnice. Záchranáři pejskaře důrazně upozorňují, aby malé děti nenechávali se psem bez dohledu dospělého. A to ani tehdy, pokud jde o zvíře, které rodina dobře zná. Návykové látky jsou mladistvým snadno dostupné, ukazují to letní kontroly České obchodní inspekce zaměřené na alkohol a drogy. Prověřované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba ČTK řekl, že za pomoci figurantů provedli přes 350 kontrol.
2: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvým podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
1: Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní, poukazují na vysoké dopady na zdraví, volají proto po silnější osvětě anebo vyšší regulaci, a to třeba omezení reklamy nebo přísnější prověřování věku. Na Slovensku po útoku ve škole prověřují policistu. Kriminalisté mají totiž podezření, že se hrozba podcenila. Policista proto čelí trestnímu stíhání pro údajné maření úlohy veřejným činitelem. Podle portálu Aktuality.sk totiž podcenil závažné informace o chování chlapce předtím, než zaútočil. Také slovenský ministr školství přiznal, že v obci už krátce před tragédií došlo k určité události. 13-letý žák 8. třídy dneska zabil učitelku školy ve Staškově nedaleko Čadce. Další napadená dívka je v kritice stavu a druhá učitelka je mimo ohrožení života. A dodám i počasí. Zítřek, tedy poslední zářijový den, očekává jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia. Hezké úterý přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Český impuls.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Rádio Český impuls.

Do naší ulice auta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

Tam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Mezi strávníky školy v Újezdě nad Lesy je už bezmála 400 nemocných. U 58 z nich laboratoř potvrdila salmonelózu. Uvedli hygienici. Na další výsledky se čeká. Do školy chodí asi 11 dětí. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat zítra. Škola minulé pondělí uvařila uhlířské špagety s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že je jedli. Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni, řekl to ředitel školy Libor Skala. Pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku pokračuje. 38letou matku dvou dětí Janu Šerjeníkovou policisté hledají bezvýsledně už od 3. září. Podle zjištění kriminalistů se asistentka krajského soudu v Ostravě nenacházela v ideálním psychickém rozpoložení. Její odchod z domova označili policisté za neobvyklý, a to i ohledně věcí, které mohla mít sebou. Informoval o tom náměstek ředitele Moravskoslezské policie Martin Lichý.
2: Mohu uvést, že nevím, jestli v tom batohu, ale při sobě při odchodu mohla mít nože, které pochází z té domácnosti, mohla tam mít svítilnu od jízdního kola i se zdrojí k tomuto světlu. Původní informace o vysílačkách byla dalším šetřením vyvrácena.
1: Policisté pracují s několika možnými verzemi, včetně násilného trestného činu nebo sebevraždy. Všem vyšetřovacím teoriím přikládají stejnou váhu. Pátrání po 38leté ženě z Frýdku Místku pokračuje v rámci celého schengenského prostoru. O žalobě Jaroslava Brože proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty musí znovu rozhodovat Městský soud v Praze. Brožově kasační stížnosti totiž vyhověl Nejvyšší správní soud. Městský soud původně žalobu zamítl. Brož se ale do čela fakulty vrátil poté, co Nejvyšší správní soud přiznal jeho stížnosti odkladný účinek. Španělsko prodlužuje sezonu boje proti lesním požárům do konce října. Informovala o tom ministerstvo vnitra. Podle deníku El País tak poprvé bude toto období trvat 5 měsíců. O 15 dní více než loni. I letos Španělsko postihly rozsáhlé požáry, při kterých zahynulo podle údajů ministerstva 21 lidí a dalších 70 bylo zraněno. A ještě počasí na zítřek. Poslední zářijový den nabídne babí léto, teploty 20 až 24 stupňů a jasno až polojasno. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Český impuls.

Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně spěně

přítomné nudistky nesly to znevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat, přičíval.

útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. V tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali, se zřejmým úmyslem do houští spěchali.

honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pát řepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v tu ránu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchylný.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do...

0: Dobrý večer. Andrej Babiš večer přivítal na úřadu vlády Giorgiu Meloniovou. Český premiér a italská premiérka by měli jednat o příštím rozpočtu a konkurenceschopnosti Evropské unie anebo o bezpečnosti. Kabinet před týdnem projednal akční plán mezi Českem a Itálií pro strategickou a unijní spolupráci do roku 2030. Naplňování tohoto dokumentu mělo také patřit mezi témata jednání. Itálie je podle dat Českého statistického úřadu pro Českou republiku šestým největším obchodním partnerem. Práce na novém zimním stadionu v Uherském Hradišti finišují. Přesně rok od zahájení výstavby se podle reportéra Jana Čady může brzy začít sportovat. Honzo, dobrý večer.
1: Sportu zdar, hokejistům, krasobruslařům, ale také stavbařům zvlášť. Ti teď dokončují úplně poslední vnitřní i předstadionové úpravy a po slavnostním otevření se tento týden už bude v Uherském Hradišti hrát hokej, zabrusli si veřejnost a každý, kdo dorazí, si může prohlédnout dílo, které se bylo rovný rok, 365 dnů. Celková cena dvou ledových ploch a zázemí kolem 450 milionů korun, kapacita 500 diváků.
0: Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí zhruba z 15 tisíci obyvateli. Estonsko obvinuje Rusko ze žhářského útoku na zbrojní firmu. Estonsko uvedlo, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku byl způsoben žhářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popírá. Anglická liga má jasno. Manchester City porušil finanční pravidla. Potvrdilo to vedení fotbalové Premier League. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Podle anglických médií čelí klub celkem 114 obviněním. Manchester City se může proti závěrům vyšetřování odvolat do pátku. Premier League uvedla, že následně s komisí stanoví tresty. Hrozí pokuta, odpočet bodů anebo vyloučení ze soutěže. A dodám i počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a teploty mezi 20 a 24 stupni. Po ránu se výjimečně objeví mlhy. Dobrý večer, přeje Iva Horáková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Dobrý večer. Naše fotbalová reprezentace má rozehrané utkání Ligy národů s Anglií. V 9. minutě prvního poločasu je to zatím bez gólu a přímo na stadionu v Pražských Vršovicích máme v tuto chvíli reportéra Tomáše Zemánka. Tomáši, dobrý večer. Jak to vypadá na tribunách a co se děje v prvních minutách na hřišti?
1: Hezký večer z Edenu. Obtížně zaplněné tribuny si nejprve udělali hudební a světelnou show. Opět si připomněli chorál Vamos Česko, kterým fanoušci podporují nového trenéra Španěla Santiho Deniu. Zazněla hymna v podání Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček a celý stadion taky potleskem uctil památku Luďka Mikloška, českého brankáře, který se zlatým písmem zapsal právě v Anglii. A pak už si pozornost přebral fotbal. Zatím je to ze strany na stranu. Oba týmy už si připsali po nějaké šanci. Anglie nastoupila v silné sestavě vedené Harrym Kaneem, Anthony Gordonem nebo Bukayem Sakou. Naopak chybí hvězda Realu Madrid Jude Bellingham. Ze stadionu Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Tomáši, děkujeme a za hodinu zase naslyšenou. Baťa zavírá. Společnost příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, se firmě nevyplácí. O práci přijde skoro stovka lidí. Baťa působí v 5 desítkách zemí a má kolem 6 000 prodejen po celém světě. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3 leté vězení. Plzeň začíná stavět samoobslužný gondolový most přes řeku Mži. Takzvaný transbordér propojí v Malesicích cyklostezky směrem na západ, tedy na město Touškov a Bdeněves. Hotovo bude příští rok.
2: Transbordér v plzeňských Malesicích bude tvořit betonový nosník a na něm zavěšený koš pro maximálně 2 osoby a 2 jízdní kola. Přes řeku se lidé přepraví vlastní silou pomocí pedálů. Plzeň se inspirovala v Chrastavě na Liberecku, kde podobný most funguje. Samotná 40-metrová konstrukce bude na místě ještě letos. Cyklostezky, které most přes řeku propojí, už jsou vybudované. Celá stavba má být dokončena nejpozději v červnu příštího roku. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Marocký král jmenoval poprvé do čela vlády ženu. Fátima Zahra Mansuriová se stává premiérkou poté, co její strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Očekává se, že nová premiérka v nejbližších dnech sestaví vládní koalici. Její vláda by měla realizovat investice v řádu miliard dolarů související s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2030 a zároveň splnit sliby týkající se zvyšování mest, vytváření pracovních míst a boje proti inflaci. A přidám i počasí na zítřek, na poslední zářijový den. Bude babí léto, očekáváme jasno až polojasno a teploty mezi 20 a 24 stupni. Hezký fotbalový večer přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Dobrý večer. Začínáme fotbalem. Naši fotbalisté hrají proti Anglii zatím bez branek. Do druhé půlky vstoupili za stavu 0-0. A nám se přímo z pražského Edenu hlásí reporter Tomáš Zemánek. Tomáši, jaké postřehy máš z první 45 minutovky?
2: Hezký večer z Edenu. V úvodu zápasu opravdu bylo na co se koukat, protože do něj domácí vstoupili sebevědomě, rychle a s jasně patrnou motivací favorita zaskočit. Právě ona ale bohužel zaúřadovala v negativním slova smyslu. V 25. minutě s červenou kartou po zbytečně tvrdém faulu odešel Pavel Schulz. A to byl v utkání zlom. Do té doby se hrálo na obě branky. Právě vyloučený Schulz měl i jednu skvělou šanci skórovat. V 10 se Češi ale pouze brání a na půli soupeře se prakticky nepodívali. Zdá se, že prolomení domácí obrany je teď spíš otázkou času. Svěřenci trenéra Santiho Deny mohou ale i tak být chváleni za to, že se v ojedinělých momentech na balónu snaží kombinovat a udržet ho na zemi. Tak, jak si to kouč přeje. Z Edenu Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: No, ale Anglie už obranu prolomila. Gól dal ve 47. minutě Anthony Gordon. A na fotbal už se můžou dívat i naši poslanci. Sněmovna totiž podle očekávání přerušila debatu k hlasování nedůvěře vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat v něm bude zítra v 9 ráno. 7-hodinovou diskuzi opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy za dobu svého působení ve funkcích i plány do budoucna. Kritizovali opozici a bývalou vládu Petra Fialy. Zatím není jasné, zda se zítra sněmovna k hlasování dostane. Do rozpravy se podle údajů na světelné tabuli hlásí 53 poslanců. Premiér Andrej Babiš označoval ještě před schůzí jednání o nedůvěře za předvolební meeting. Armáda testuje drony a obranu proti nim. Cvičení probíhá ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou. Celkem se do akce zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí světa a také pozorovatelé z armád NATO. Řídící cvičení Michal Peterek říká, že cílem je získat přehled o aktuálních technologiích na trhu.
3: Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
1: Armáda si z každého cvičení doplňuje databázy o schopnostech jednotlivých bezpilotních letounů. Získané výsledky následně slouží pro budoucí nákupy prostředků pro české vojáky. Americká vláda Donalda Trumpa může prozatím nadále deportovat migranty do třetích zemí, rozhodl o tom nejvyšší soud USA. Soud se bude otázkou dál zabývat, píše agentura AP. Vyšetřování vražedného útoku na základní škole ve Staškově na Slovensku se rozšiřuje i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Informaci o tom, že je v případu vyšetřován i místní člen policie, přináší portál Aktuality.sk. Podle něj měl policista už dříve k dispozici informace svědčící o problematickém chování chlapce, které ale nevyhodnotil jako dostatečně závažné pro zásah. Psychologové se měli na školu dostavit opět zítra. Třinečtí hokejisté udolali v 6. kole extraligy Kladno 6-4. Vedou tak tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v 9. minutě za stavu 0-2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kuběsi, který snížil na 1-2 a poté na 2-3. Kladno prohrálo po třetí za sebou. Mladá Boleslav ani po třetí na domácím ledě nebodovala, podlehla Plzni 1-4. V dalších večerních duelech 6. kola Litvínov 5-4 porazil po samostatných nájezdech Liberec. Pardubice přehrály 5-2 České Budějovice, Olomouc 3-4 nestačila na Vítkovickou Rideru a Hradec Králové 4-3 zvítězil nad pražskou Spartou. A já přidám ještě počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy a teploty mezi 20 a 24 stupni. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy ve 23.
1: Zprávy v 11 nabízí Iva Horáková. Fotbalový večer má rozuzlení. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2. Po porážce s Chorvatskem tak ani ve druhém utkání pod trenérem Denyou nebodovali. Proti Anglii jsme se příkladně rvali. Od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od zahájení druhého poločasu naděje na úspěšný výsledek zhatila. A příště to bude ještě náročnější. V sobotu se fotbalisté představí proti španělským mistrům světa a na závěr prvního podzimního blokuje v úterý čeká duel v Anglii. D5 je volná. Na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku stála 7 hodin. Zavřela ji nehoda, při které se srazila dvě osobní auta. Jeden člověk utrpěl vážná zranění. Škola v Újezdě nad Lesy se zítra znovu otevře. Nastoupit můžou zdravé děti. Obědy bude dovážet externí firma. Z oběda s prošlými vejci onemocnilo zažívacími a střevními potížemi skoro 400 lidí. Laboratoř potvrdila salmonelu už u 58 strávníků Masarykovy základní školy. Na výsledky dalších testů se čeká. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Uvedl to ředitel školy Libor Skala. Návykové látky jsou mladistvým snadno dostupné, ukazují to letní kontroly České obchodní inspekce zaměřené na alkohol a drogy. Prověřované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba ČTK řekl, že za pomoci figurantů provedli přes 350 kontrol.
2: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvým podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
1: Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní, poukazují na vysoké dopady na zdraví, volají proto po silnější osvětě nebo vyšší regulaci, a to třeba omezení reklamy nebo přísnější prověřování věku. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po dnešním jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Trumpova administrativa prozatím může nadále deportovat migranty do třetích zemí. Zatímto soudci posoudí, zda je tato politika legální. Rozhodl o tom Nejvyšší soud Spojených států amerických. Pozastavuje tak rozhodnutí odvolacího soudu, který tyto deportace zablokoval. Federální prokurátoři uvedli, že rozhodnutí soudu nižší instance vedlo ke zrušení deportačního letu, na kterém mělo být asi 70 lidí směřujících do třetích zemí. Dluhy Američanů na kreditních kartách se stále drží na rekordu. V přepočtu to dělá 27 bilionů korun. Vysoké úroky centrální banky drží průměrné sazby u kreditních karet nad 22%. Roste tak počet Američanů, kteří nestíhají dluhy včas splácet.
3: Tak pro snadnější představu, tato obří suma by dokázala pokrýt kompletní výdaje českého státního rozpočtu na 12 let dopředu. Kreditní karty už pro zámořské domácnosti v některých případech nepředstavují jenom luxus, ale i nástroj k přežití. Stále více řadových občanů totiž na dluh financuje běžné nákupy základních potravin nebo drahé nájmy. Podle ekonomů ta kombinace drahého života a extrémních úroků vytváří nebezpečnou past, ze které se miliony rodin nedokážou sami vymanit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: A ještě předpověď počasí. Září zítra zavře jasno až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovni Ligy národů bez bodu. Prohráli jsme doma v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým tak nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů zvítězili 4-1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky. Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Sněmovna večer přerušila debatu mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat v ní bude ve středu v 9 ráno. Debatu opanovali ministři, informovali o svých aktivitách. Opozice přitom měla v plánu řešit obří schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i útoky na média a nezávislé soudy. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Stejný růst platů policistů ohlásila už předchozí vláda, řekl v České televizi ministr vnitra z předchozího kabinetu Vít Rakušan. Dalších 50 milionů korun pošle karlovarské hejtmanství silničářům. Peníze půjdou na opravy krajských cest, tedy dvojek a trojek. Rekonstrukcí se dočkají hlavně silnice, po kterých jezdí nákladní auta.
2: Půjde například o okolí Horního Slavkova, Mezirolí, Kyselky nebo Kraslic. Všude jezdí nákladňáky často, ať už do zpracovatelských firem nebo kvůli těžbě, a silnice nápor přestávají zvládat. Karlovarské hejtmanství proto cestářům posílá nad rámec běžného rozpočtu celkem 51 milionů. Využít je musí rychle, ještě před začátkem zimy. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
3: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat. A oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
1: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

Když si kluci poprvé všimnou barvy děvčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou.

oscháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Z pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve

0: Impuls. Zprávy v jednu.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2. Po porážce s Chorvatskem tak ani ve druhém utkání pod trenérem Denyou nebodovali. Proti Anglii jsme se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Schulze, ale chyba po minutě od zahájení druhého poločasu naděje na úspěšný výsledek zhatila. A příště to bude ještě náročnější. V sobotu se fotbalisté představí proti španělským mistrům světa a na závěr prvního podzimního bloku je v úterý čeká duel v Anglii. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se dneska znovu otevře. Po skoro týdnu do ní můžou nastoupit zdravé děti, obědy bude dovážet externí firma. Z oběda s prošlými vejci onemocnělo zažívacími a střevními potížemi skoro 400 lidí. Laboratoř potvrdila salmonelu až u 58 strávníků. Na výsledky dalších testů se čeká. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Uvedl to ředitel školy Libor Skala. Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat bude dneska v 9 ráno. Sedmihodinovou diskuzi opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy za dobu svého působení ve funkcích i plány do budoucna. Kritizovali opozici a bývalou vládu Petra Fialy. Zatím není jasné, zda se ve středu sněmovna k hlasování dostane. Do rozpravy se podle údajů na světelné tabuli hlásí 53 poslanců. Premiér Andrej Babiš označoval ještě před schůzí jednání o nedůvěře za předvolební meeting.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Žluté dveře pomáhají ve Zlíně řešit problémy. Jde o specializované centrum, kde poradí lidem v těžkých životních situacích.
2: Tohle centrum, řekněme první duševní pomoci, zřídil před 2 měsíci Zlínský kraj a pomoc tu už našla téměř 100 lidí, hlavně ti, kteří se z ničeho nic dostali, třeba do problému s tím, jak se ujmout péče o své náhle vážně nemocné rodinné příslušníky. Jsou tu zastoupeni i ti, jimž ničí duši problémy s dluhy. Obtížných situací je ale daleko více. Ve žlutých dveřích jde o správné nasměrování pro všechny, kteří si prostě a jednoduše v dané chvíli neví rady. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Ústecká univerzita slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult se rozrostla na 8, na kterých v současnosti studuje zhruba 10 000 lidí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se proměnila rozsahem studijní nabídky, výzkumnou činností, ale i rolí, kterou hraje v celém regionu. ČTK to řekl rektor univerzity Jaroslav Koucký. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem přitom původně velkou podporu neměla.
3: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě nebyla tak silná jako v těch velkých městech, tak ne všichni tomu byli nakloněni, tak že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Z tohohle pramenili, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
1: 35. výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava proběhne 1. října ve vysokoškolském kampusu. Vyšetřování vražedného útoku na základní škole na Slovensku se rozšiřuje i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele. Měl podcenit závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem 2 učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Informaci o tom, že je v případu vyšetřován i místní člen policie, přinesl portál Aktuality.sk. A dodám i počasí na poslední zářijový den. Čekáme jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Nejvyšší středeční teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy nabízí Iva Horáková. Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovni Ligy národů bez bodu. Prohráli jsme doma v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým tak nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů zvítězili 4-1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky. Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Sněmovna večer přerušila debatu mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat v ní bude ve středu v 9 ráno. Debatu opanovali ministři, informovali o svých aktivitách. Opozice přitom měla v plánu řešit obří schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i útoky na média a nezávislé soudy. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Stejný růst platů policistů ohlásila už předchozí vláda, řekl v České televizi ministr vnitra z předchozího kabinetu Vít Rakušan. Dalších 50 milionů korun pošle karlovarské hejtmanství silničářům. Peníze půjdou na opravy krajských cest, tedy dvojek a trojek. Rekonstrukcí se dočkají hlavní silnice, po kterých jezdí nákladní auta.
1: Půjde například o okolí Horního Slavkova, Mezirolí, Kyselky nebo Kraslic. Všude jezdí nákladňáky často, ať už do zpracovatelských firem nebo kvůli těžbě, a silnice nápor přestávají zvládat. Karlovarské hejtmanství proto cestářům posílá nad rámec běžného rozpočtu celkem 51 milionů. Využít je musí rychle, ještě před začátkem zimy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrají